stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Hit Rádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: Podnikáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
1: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
4: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
5: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne. Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na CZ. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím cercat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
11: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Okna Artyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková a plastová okna, ale i zimní zahrady, včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz. Krant-okna.cz. Krant Okna. Lepší pohled na svět.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
15: Hitradio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: českou ženskou fotbalovou reprezentaci čeká baráž o postup na mistrovství světa 2027 v Brazílii. Lvice se utkají 9. října od 19 hodin v Pardubicích na stadionu Arnošta Košťála se Skotskem. Povede se Lvicím poprvé v historii kvalifikovat na velký turnaj? Pojďte se podívat a povzbudit české reprezentantky přímo na stadion. Nebo je sledujte živě na ČT Sport. Vstupenky jsou k dispozici na www.fotbalenigu.cz. Partnery jsou ČSOB, Fortuna a Adidas.
1: Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Drifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky s kandidáty na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu také lístky s kandidáty na senátory. Nových průzkumů, jak kdo si v kampani vede, se už ale nedočkáme. Ve Frankfurtu nad Mohanem bude dnes večer slavnostně zahájen 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Čestným hostem je letos Česko, které bude reprezentovat 70 autorek a autorů. Veletrh potrvá do neděle. No a čeští fotbaloví reprezentanti dnešním zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit a po třech porážkách Lize národů pod novým španělským trenérem Santim Deniou poprvé bodovat. A teď se podíváme do našeho regionu.
9: Pardubice si připomínají nedožité 90. narozeniny Václava Havla, a to sérií kulturních akcí. Na Příhrádku bude k vidění výstava prací žáků pardubických škol na téma svobody, pravdy a demokracie. Program doplní dneska scénické čtení Havlovy audience, a to před východočeským divadlem, a taky večerní pub quiz v divadle 29. Venku v tuhle chvíli máme 6 až 10 stupňů Celsia, no ale přes den si ve východních Čechách polepšíme na 18 až 22 stupňů Celsia. A převážně bude polojasno až oblačno.
10: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.

0: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně
1: šampionů. Já se na to prostě nemůžu zvyknout, mě tam chybí ještě to a s Davidem, ale vypadá to, že za týden už by mohlo být zpátky.
2: Je to tak, krásné, dobré ráno.
1: Jošťák, Rošťák, ahoj Jasmin, ahoj lidi, všichni, kdo jste si nás zapnuli. Je úterý, začíná snídaně šampionů a odstartujeme ji s Avicim. Tak pojďme na to.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: Tohle je naším úkolem. Vás probudit, a tom zpívá Avicii Wake Me Up, 6 hodin 6 minut. Musíme se přiznat, že je to i úkol pro nás, taky s tím máme co dělat po ránu. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a úterní Hit Radio snídaně šampionů. A lidi, já procházím změnou.
1: Tak co to je tentokrát?
0: Transformací. Je to tady a schválně, jestli to někdo z vás máte, taky tak, jo. Já poprvé v životě miluju podzim.
1: A čím se tak stalo?
0: Já nevím, já byl vždycky ten, kdo si jako první stěžoval na to, že je ráno tma a že je odpoledne tma, ale včera nějak po sedmý večer se vracím domů ve tmě a říkám si, jak to je vlastně hezký, že je to taková až jako intimní tma, takže já jsem vlastně spoko. Možná za to může to brutální léto, co jsme tady měli. A to je ono, já se ptám, je to věkem? Co myslíš?
1: Hele, tak já jsem mladší a taky miluju podzim. Já teda musím říct, že miluju každý roční období a jsem strašně ráda za to, jak se nám to střídá, protože ty 3 měsíce, kdy to období vždycky trvá, mi přijde takový adekvátní čas tomu, abychom si to užili a zároveň, když už nás to štve, tak to brzo jako skončí. Ale na podzimu miluju jako všechno možný, kakao, čaj, je to takový útulný přesně všechno.
0: To je fakt. Já si myslím, že si tohle nadšení možná rozmyslím, až budou teploty pod bodem mrazu a napadne první sníh a bude břečka.
1: A tak to bude zima, ne podzim.
0: No jasně, takže dobrý, takže miluju podzim. Tak my se ptáme, jak to máte vy? Co vy a podzim, ano nebo ne? O tom bude minuta šampionů, napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a jestli teda milujete podzim, nebo jestli teda jste ten, kdo ho nesnášíte. Nechápu, jako může nikdo nesnášet.
1: Mně se líbí, jak před týdnem se tady se mnou hádal, že podzim teda určitě ne a dneska už ho prostě miluje. Ale jo, lidi se mění. Číslo k nám 777-937-777, pojďte nám napsat.
0: A my k vám posíláme další hity. Tohle je Taylor Swift, The Fate of Ophelia na Hit Radio 607. Hezké ránko.

0: je Taylor Swift. 6 hodin 11 minut a úterní Hit Radio. Tak co vy, jak to máte s podzimem? Já jsem se bavil o tom, že jsem prošel transformací a podzim z nějakého záhadného důvodu jsem začal milovat, tak jsme se ptali vás, co vy a podzim, pojďme na to.
1: Evča Frýdek Místek, podzim je top, miluje barvy podzimu.
0: Petr Praha, jo, miluju, protože konečně není vedro a dá se normálně spát.
1: David ze Zlína, nemá rád podzim, protože ráno neví, jestli si vzít bundu anebo kraťasy.
0: To je fakt, co si ráno oblečeš, odpoledne neseš. Laura Holkov, miluje podzim.
1: Marek Ostrava, ne, léto by podle něj mohlo trvat až do Vánoc.
0: Anička Tábor, má ráda podzimní večery, seriál, deku a něco dobrýho.
1: Sandra Ústí nad Labem, podzim pro ní znamená jenom tmu, déšť a věčně mokrý vlasy.
0: Veronika Beroun, ano, protože dýňová polívka a pečený kaštany.
1: Dýňovka, mňam. Monika Praha, miluje ten vzduch ráno, když je venku chladno.
0: Stáňa Hrejkovice, nemám ráda podzim, nemám ráda tmu, nemám ráda zimu.
1: Ondra Havířov, podzim je super, konečně se člověk nepotí už cestou do práce.
0: A píše Jitrka, ahojky, měla jsem to stejně jako Michal, podzim mě nechával v klidu a včera jsem šla se psem sama lesem a nestačila se divit, co krás podzim už vytvořil a jaké barvy nám nabízí, jste super.
1: Teda vy jste poetický.
0: No jo. Tak my vám děkujeme za vaše zprávy. Je teda vidět, že není důvod být Gargamel, že ten podzim není úplně blbej. Tak pojďme na další hity. Co pro vás máme nachystaný teď? Miley Cyrus, End of the World, 6 hodin 12 minut, Hit Radio.

0: tak dobrý, že bych to dal klidně ještě jednou. Česky, Můj svět, Hit Radio, 6 hodin 19 minut, dobré ranko.
1: Jestli máte pocit, že neumíte hospodařit s penězi, tak já vás uklidním, protože vždycky je tady někdo, kdo utratil skoro 400 tisíc korun za něco, co vlastně vůbec neexistuje. Italský umělec Salvatore Garau prodal neviditelnou sochu, jo? Ona se jmenuje Já jsem a není na ní vůbec nic, jakože doslova žádný kámen, žádný kov, žádná socha, prostě to je neviditelný prázdný prostor a ten kupující za ní dostal certifikát pravosti a instrukci, že si má doma vyhradit prostor 1,5 x 1,5 metru, kde nesmí nic stát, aby se mu tam ta socha vešla.
0: To je prima. Je to rozhodně super, ano, super umění do malého bytu, protože ti to nezabere místo, ale víš, že to tam někde je za ty prachy. My tady máme autentickou nahrávku od majitele.
2: Však my si najdeme potůrku. Tu je jemináčku. Ta je tlustá, jako ruka, však taky něco váží.
0: No jo, přesně.
1: No takže když budete mít doma prázdný byt a někdo vám za to bude nadávat, že tam jako nic nemáte, že nejste zabydlený, řekněte, že sbíráte moderní umění, že to tam je.
0: Jako. Ale super kauf, jako stěhováci to milujou, Praž se na tom nedrží a nikdy se ti nerozbije. Hotové, vybavené.
3: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
6: Poznejte výkon nářadí Flex během týdne s Flexem v Top Centru. Od 12. do 17. října vás zveme do nové prodejny TopCentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Při nákupu strojů Flex nad 6900 korun bez DPH získáte 5 Ah akumulátor za jedinou korunu. Flex. Specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Více na TopCentrum.cz.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
9: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
10: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
11: Na pracevrohlíku.cz ji najdeš.
10: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi nezeš, vše tě naučí zkušený parťák.
11: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na pracevrohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
13: Přímo bych chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je Chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
15: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
14: Promění.
15: A v novou sukínku?
14: Promění.
15: A v paraplíčko?
14: Promění.
15: I na obal pro pastelky?
14: I v obal.
15: A v baťůžek?
14: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
16: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
15: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí,
17: A...
14: Běž už.
16: Více na cestaodpadu.cz.
18: Dusno po hádce, nálada na bodu mrazu, jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
19: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se dnes ráno stala na Liberecku, opatrně v obci Lažany, kde havarovalo nákladní vozidlo. Kvůli zranění na místo jeli i záchranné složky. A pozor si dávejte taky v Pardubicích, kde došlo k nehodě v Husově ulici. Havaroval tam osobák.
21: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Černá Hora.

0: po půl sedmé. Vám přejeme hezké ráno. Rehab in my head. Za malou chvíli další parádní muzika, nejdřív ale David a jeho ranní update.
1: Ranní update. Je půl sedmé, hezké ráno. Provozovatelka oblíbené atrakce Čertovo kolo na mnichovském pivním festivalu Oktoberfest rozdává ženám cyklistické šortky, aby je uchránila před voajery. Vlivem rychlosti a pohybu kruhové plošiny se totiž dívkám vyhrnují sukně, což odhaluje jejich spodní prádlo. Obětí stěží pochopitelného šlendriánu se stala Američanka, když jí lékaři amputovali zdravou levou nohu na místo pravé, postižené nemocí. Později museli chirurgové odebrat pacientce i druhou dolní končetinu, takže nakonec přišla o obě nohy. Tomu se říká mít pech. No a anglický fotbalový brankář Jordan Pickford bude muset v prosinci k soudu kvůli nebezpečné jízdě, kterou málem způsobil dopravní nehodu. Informace vyšla včera, den před dnešním zápasem Ligy národů v Londýně, kde dlouholetá reprezentační jednička může nastoupit proti českému týmu.
0: Ale k té druhé zprávě, já si myslím, že kdyby v Americe znali to český přísloví dvakrát měř jednou řeš, že by se to prostě vůbec nestalo. Pojďme si dát super song. Začátek 80. absolutní evergreen. Jsme navařili. Tohle by od Paul Reicha dostalo nálepku se třema hvězdama. Journey Don't Stop Believin'. Vlastně ideální song, když třeba po třetí neuděláte autoškolu. Tak pojďme na to, šampioni. Hezký ráno.

0: Eros Marquez Basta.
1: Basta.
0: 6 hodin 40 minut. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno, já mám příběh. Mně se včera rozsvítilo hladový oko, čověče.
2: No.
0: Jo. No a samozřejmě dojezd byl ještě nějakých 90, 80, já jsem hodně jezdil a najednou jsem na dálnici a ono to začne blikat, když máš dojezd nula, aby ti to jako echt upozornilo a já si říkám, ne, já nechci, tak říkám, budu muset sjet a natankovat na dálnici a čověče, hele, já si pískám, protože díky zastropování cen je benzín za stejný peníze i na dálnicích.
2: No je, je.
0: Takže já jsem normálně ušetřil nějaký 300 na nádraží díky cenovému stropu.
2: My, co jezdíme takzvaně na zelenou, tak to neznáme.
0: Tohle je to zelenou. No, to se prodraží, ne, docela. Kolik jste litr zelený vůbec? No ale počkej, sledujete to, jo? Ještě na začátku roku stál litr, nevím kolik, 30 korun asi, jo? A teďka si říkáme, tyjo, 45?
2: To je dobrý.
0: To je bomba, to je paráda. Mně to přijde, že to je něco, jako kdyby vás někdo mlátil po hlavě palicí, ale pak přešel na gumový kladivo, jo? Je to pořád hrozný, ale říkáte si, cítíte takovou tu úlevu prostě. Tak vy, kdo dneska jedete tankovat, tak... Přijom soustrast, no. Popřejem. Za chvíli další hity Alex Warren Ordinary, no a k vám do aut taky zamíří za malou chvíli doprava, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ránko.
3: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti. Naši novou akuvrtačku.
4: Jen za 799 korun.
3: S baterií a nabíječkou v ceně.
4: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
3: V Baumaxu akuvrt naproti.
4: Máme ji.
3: Naši novou akuvrtačku.
4: Jen za 799 korun.
3: S baterií a nabíječkou v ceně.
4: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
3: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 7...

0: Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Hola, hola. Opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.
3: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
12: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
11: Dnes musíte vybrat.
12: Mám tady pro vás před výběr.
11: Rozšíříme výběr.
12: Dvojnásobíme investice.
11: Přijmete
12: to riziko?
11: Ale je to na vás.
13: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
14: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
15: Nejlepší

0: směru do Prahy. No a pozor taky na Prachaticku, kde jste narazili na uzavírku. Je to v obci Malovice, kde pracují stavbaři. Jezdí se tam dočasně objížďkou.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Rihanna, Calvin Harris. We found love. Tohle je Hit Radio v 6.53.
1: Posledně měl 10 000 lidí na Letný, teďka míří zpátky mezi stromy na Šumavu a vrací se domů. Řeč je o Markovi Ztraceném, samozřejmě. V Železné Rudě odehraje od 19. června do 6. července 7 koncertů pod Širákem. Každý bude pro 1000 lidí a má to být takový skromnější pódium, tam ta šumavská příroda, Marek a tisícovka z vás.
0: Takže tam vlastně dorazí stejný počet lidí, co má Železná Ruda, pokud se nepletu nějakých 1500 obyvatel. Jsem hledal. Nicméně, proč se teda po obří Letné rozhodl právě pro takhle komorní koncerty, tak to, na to se ho zeptáme zítra my, protože bude hostem zítřejší snídaně šampionů. Probereme koncerty, návrat na Šumavu i všechno, co chystá, tak zítra ráno si to rozhodně nalaďte. No a já si říkám, když se teda o Markovi bavíme, že by nám mohl někdo zavolat. Ideálně někdo, kdo jste byl na Letenské pláni 800 937 937 a pojďte vybrat písničku. My jsme tady projížděli co hodně zahrát a vlastně tady je takových songů, že bychom rádi, kdybyste to vybrali vy.
1: Tak to pojďte rozseknout. Těch songů je tam fakt hodně, koukám. Tak můžu nějaký svý favority?
0: Ne.
1: Ne, už někdo volá.
0: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo tam?
2: Dobré ráno, tady Katka z Havířova.
1: Ahoj, Káťo.
0: Katko z Havířova, tak co, byla jsi na Letenské pláni?
2: Byli jsme i s mým mužem a bylo to opravdu wow a úžasné. Hezký koncert.
0: Kdyby si měla vypíchnout jednu věc, co se ti a tvému muži na koncertu líbilo úplně nejvíc, co to bylo?
2: Tak toho byla spousta, ale Marek, no, asi, prostě ano, asi Marek i prostě taková ta atmosféra, to, co on prostě umí vždycky tak nějak vytvořit s tou svojí, vlastně nebo naší ztracenou rodinou, jo, je to prostě takové fajn, že prostě má tam vždycky takové své fanoušky, kteří prostě opravdu si to tam jdou užít na ten koncert vždycky, no. Měl to super všechno dookola, i to show, i jakoby on sám, to je, když k nám mluvil, nebo i předkokanka Martina Partlova, úžasná host, Adam Ďurica, úžasný, takže všechno bylo prostě top.
1: Tak nám pověz, co si teďka vybereme, co si pustíme.
2: No, možná za na to, co vám hraje, tam fotky,
0: naše, naše cesty, jo, co naše jsem tady pustil.
2: Je to taková fajn písnička, jako ono, já mám ráda prostě všechny, nebo třeba i dvě lahve vína, zase třeba takhle na rozjezd po ráno, taky super, ale já myslím, že...
0: Mi teďka přijde, jakože jsem udělal takový product placement, tak trochu, že jsem to pustil jako nenápadně, jak kdybych si to vnutil vůbec.
1: Ale tak říkáš,
2: ne.
1: Říkáš i dvě lahve vína, takže
2: i dvě lahve vína, klidně je to takhle na rozjezd. Jo, prostě jako nevyslím ty lahve vína, myslím prostě ten rytmus.
1: Jo. Tak jo, tak to rozjedeme.
0: Takže lahve nebo cesty?
2: Jo, tak můžeme ty lahve.
0: Tak jdeme
2: já
0: na lahve.
2: Já jsem hrozně ráda a já tam prostě vždycky vidím ten klip před sebou běžet a je to takové prostě opravdu na roztančení.
0: No tak Káťo, my ti moc děkujeme, zdravíme do Havířova.
2: A děkujeme.
0: Hrajeme dvě lahve vína, myslím si, že to probere nás všechny. Tak krásné tak ráno, zvládni úterý.
2: Ahoj.

0: pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Města svítí, firmy vyrábějí, domovy žijí, protože elektřina má svou cestu. My ji v Profi EMG projektujeme, stavíme a udržujeme. Profi EMG. Stavíme cestu energii. profiemg.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období 2026 až 2029. Řekl to minister kultury Otto Klempíř. Realizace návrhu bude zajišťována akčním plánem. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce. Šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou čeká debata s poslanci o blížícím se summitu Evropské unie. Řešit se bude konkurenceschopnost, podoba víceletého rozpočtu po roce 2028 nebo podpora Ukrajiny. Poslanci budou dnes také debatovat o aktu o dostupném bydlení. No a tenista Jiří Lehečka bude dnes bojovat o titul v Tokiu proti třetímu hráči světového žebříčku Carlosi Alcarazovi ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin našeho času. Lehečka by mohl oslavit turnajový triumf na okruhu ATP po třetí. Loni vyhrál v Brisbane a o rok dříve v Adelaide. A jdeme do našeho regionu.
9: Pardubice čeká teď v neděli nápor 10 000 návštěvníků Velké Pardubické a s ním i dopravní komplikace. Posílená bude MHD i vlakové spoje, řidiči můžou využít parkování na letišti a nebo na uzavřené části silnice 1/37. Pořadatelé doporučují vyrazit s dostatečným předstihem. Samotná Velká Pardubická se poběží od 15:30 odpoledne. Dneska čekáme ve východních Čechách polojasno až oblačno a postupně teploty mezi 18 až 22 stupně Celsia.
10: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.

0: šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Ahoj, hezký ráno.
2: Krásný úterý.
0: Snídaně šampionů.
1: Rozjíždíme další hodinu úterní snídaně. Michal, Jasmin s vámi, krásné ránko. Písniček nachystaný, Pink, So What. A za chvíli to bude o zubech, počkejte na to, hezké ráno.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: What? 7.07. Na Hitrádiu, hezký ráno.
1: Já se vám svěřím, my jsme v neděli měli rodinnou oslavu a přišla za mnou moje 10letá ségra, že se jí kejve zub a říkám, no dobrý Emi, tak mi to neukazuj, mě se z toho jako dělá špatně, jo? No a včera mi rovnou píše, tak už jsem se ho vytrhla a sama a ještě mi poslala fotku, tak říkám, no tak to je perfektní, tak to jsi šikulka, ale mě vám to tak strašně vrátilo do dětství. Protože já jsem tohle to nesnášela. Jak se ten zub kejval, vy jste pořád do něj šťouchali tím jazykem a chtěli jste, aby šel ven, zároveň jste to vůbec nechtěli, aby šel ven. A nejhorší byly ty rady těch dospěláků, tak si to prostě vytrhni. Ale teď je to jako součást vašeho těla, to prostě nebyla příjemná věc.
0: Já si vzpomínám, že vlastně nejhorší věta, která existovala od rodičů, bylo neboj, vůbec to nebude bolet. A vy jste v tu chvíli věděli, že to bolet bude, jo. A asi každý, nebo ne každý, vlastně na tohle téma máme všichni svůj vlastní příběh, protože samozřejmě jako mléčný zuby jsme pravděpodobně měli úplně všichni a mě by zajímalo, kolik peněz třeba vám nechala zhubková víla. U nás nic, my jsme byli z chudýho kraje, nic.
1: U nás taky nechodila zhubková víla a právě u ségry mladší už chodí. Tam je najednou jako tolik věcí jinak, jí vždycky závidím. Nicméně spíš mě zajímá, jestli jste si je teda vytrhávali sami, anebo jestli vám je někdo trhal, protože já taky si vzpomenu na případ, kdy jsem si ho teda vyškubla. Někdy mi to vyškub táta a někdy jsem to měla opravdu zavázaný za provázek a praštilo se těma dveřma.
0: Pane bože, tak to my jsme nikdy žádný takovýhle akce nedělali. Já jsem se tam prostě jenom rejdil jazykem na tom zubu a když jsem jako zjistil, že už se vykla pod nějakým úhlem, tak jsem si řekl, že už je čas. Takže jsem ho vzal do ruky a vyškub jsem ho.
1: A koukala jsem teďka na Instagramu, na mě vykukujou takový jako lepší varianty toho trhání zubu, kdy si toho člověk nebo dítě přidělá za takový ty dětský pistolky, jak střílej ty dětský náboje. No. Asi to znáte všichni, nechci říkat konkrétní značku. No a prostě to vystřelíte a ten zub vystřelí s tím nábojem. A to je vlastně strašně super nápad.
0: Že to je vlastně jako hrou.
1: No.
0: Jo, bolí to teda stejně, ale je to udělaný hrou, tak to je prima. No tak pojďte nám dát vidět, zajímá nás nejdivnější způsob, jak jste si vy sami, anebo jak někdo vám vytrhl mléčný zub, protože na tohle máme vzpomínky, jak jsem říkal, úplně všichni. Tak hlasovku můžete poslat přes WhatsApp na 777-937-777 nebo klasicky SMS-ku, budeme rádi. Vrátíme se k tomu teď Naughty Boy a Sam Smith na Hit Radio. Hezký ránko.

0: Shakira, Zoom, Hit Radio, 7:45 minuta k tomu. Co bylo horší, když jsme byli malí, co? Tříska v ruce, odřený koleno a dezinfekce, anebo vyklavej zub? Tak z tohohle dětského hetriku jsme se zastavili u toho posledního a to jsou mléčné zuby.
1: Mě právě včera posílala moje 10letá ségra fotku toho, jak si vytrhla nějaký zub. Říkám, ježiš, nedělej to, strašný, nechci vidět vůbec takovýhle věci, vrací mě to do dětství, nesnášela jsem to a ptali jsme se na vaše zážitky s trháním zubů.
0: Ale možná vám z toho jde trošku mraz po zádech, ale je to prostě součást života každého z nás, píše třeba David z Brna. Ránko týme, no fuj, vy jste čuňata po ránu. Jazykem do vyklejícího zubu, jo? Mě úplně bolí břicho a potí se mi dlaně, jinak u nás bylo nejčastější kousnout do jablka. Nehodilo to však ani halíř. Krásný den, David z Brna, tak tady zoubková víla nedorazila?
1: Lidka vždy si trhala zuby sama, první ve 3 letech, protože její starší bratr prej dostal maličkost za vytržený zub. No a píše dál, já mu záviděla a pak 3 roky čekala, až doroste.
0: Další zpráva. Ahoj, k nám zoubková víla nikdy nechodila. Nicméně minulý týden mi vypadla hýčkaná jednička dole. Nutno podotknout, že mi bude 40, takže úctyhodný výkon.
1: Cože?
0: Po zjištění ceny za implantát zkouším zoubkovou vílu noc co noc a ono nic.
1: Ve 40 vypadl mlíčňák?
0: No mlíčňák asi ne, spíš normální zub, ne. Už jsi viděla někdy někoho s mlíčňákem ve 40?
1: Jo, dobrý, tak my jsme se ptali na mlíčňák.
0: Pojďme dál.
1: Dobré ráno, tady Káťa. Já si jako malá jeden zub vyrazila, byla jsem s rodičima na bowlingu a tou bowlingovou koulí jsem se praštila do pusy. A pak jsem od zoubkové víly dostala náhrdelník, který nosím občas i doteď. Je.
0: A zase to bylo rychlý. Taky píše, nebo posílá hlasovku Monča.
2: Ahoj rádio, já vám přeju krásné ráno. Debata o trhání zubů mě velmi pobavila. My jsme teď v září trhali synovi jedničku nahoře, trápil se s tím celý prázdniny a nakonec si sám vybral techniku přivázat na provázek a vystřelit šíp z luku. Povedlo se asi na 10. pokus, ale zoubek jsme každopádně na zahradě nenašli. Tak krásný den.
1: 10. pokus se šípem.
0: Zub odletěl do neznáma. Taky posílá hlasovku Jarka.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače. Mám dceru, který bude teďka už 25 let, ale když byla malinká, tak na chatě utíkala, zakopla a bofošnu si vyrazila naprosto všechny mléčné zuby. Do lejs byly asi 3 a vršek byl zaražený ve fošně, takže jsme to měli jednou ranou. Dneska má krásné zuby, ale ta vzpomínka je šílená.
0: Já tomu říkám efektivita práce.
1: No počkej, ale to takhle vzít všechny zuby naraz, hlavně kolik jí tehdy bylo, jakože jak dlouho pak člověk čeká, než mu dorostou ty další, jak dlouho chodila úplně bez zubů chudinka.
0: To je, no ale jako geniální, jako zakousnou se do fošny, efektivita práce jak blázen. Prima. Tak milé děti, vy kdo nás teďka posloucháte a my víme, že tam jste a my víme, že se vám nějaký zuby vyklej, nápady, jak s tím zubem ven, máte, není zač, pojďme na muziku. Pitbull, Kesha, Timbr, 7:19, Hit Radio, dobrý ráno.

0: lidi.
1: Já jsem se v 35 dozvěděl něco úplně novýho.
0: Hele, Jasmin.
1: Neznalost neomlouvá, dostal jsem to pěkně sežrat. Já jsem se tě ptal, ty jsi říkala, že ve 40 mléčný zub, jako jo, no. Jestli to je možný. No a já říkám, jestli už jako někdy viděla po 40
2: někoho s mléčným zubem. No vysmál ses mi úplně, no.
1: Tak, přišlo ještě víc reakcí, než na to, když jsme se vás ptali, jak vzpomínáte na vytrhávání svých mléčných zubů a píše tady třeba Alena. Dobré ráno, mléčný zub ve 40 klidně, je mi 44 a mám dolní pětky mléčné a pod nimi nejsou trvalé zuby, není to úplná rarita a nejčastěji je to právě u pětek. Hezký den.
2: No, tak to vidíte.
1: Píše i Jana. Ahoj všem, k tématu. Švagrovi je 50 a má stále mléčnou stoličku. Anička, dobré ráno, bude mi 47 a pořád mám mlíčňák.
2: Jak to děláte? Ale takhle, já jsem fakt ráda, že nemáme ty zuby jako troje, jo? Že bychom přezubovávali vlastně dvakrát, protože... Co tam mluvíš? Odporný.
1: No, děkujeme, já jsem se teda naučil, já jsem to nevěděl vůbec. Přiznávám se, pro mě nová informace, já to musím rozdejchat. Musím se nadechnout. My vás nemít... Nevím, co bychom bez vás dělali. Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si za malou chvíli, tak je Robin Schulz, Fastboy a přidáme i aktuální dopravu. Hezký ránko, šampioni.
3: Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nadkvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 19. a 20. října vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na Dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.
5: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
6: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
5: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
6: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
7: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůň okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
9: Navštívte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Hradec Králové. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
4: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
8: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
9: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehodu máme teď hlášenou na Českolipsku, opatrně na příjezdovce do Mimoně směrem od Novin pod Ralskem. Havarovalo tam osobní vozidlo. No a dál opatrně na Liberecku v obci Lažany. Tam je třeba vyprostit po nehodě havarovaný kamion.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Posloucháte Hit Radio 7.32. Za malou chvíli rychlá pětka. O co budete soutěžit, přidáme hned po ranním updateu s Davidem Račákem.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, podvodníci na sociálních sítích sledují stížnosti lidí na letecké společnosti a vydávají se za zákaznickou podporu aerolinek. Cestujícím nabízejí pomoc třeba se zpožděným letem nebo odškodněním. Tím se snaží vylákat od lidí osobní údaje a informace o platebních kartách. Buďte ostražití. Ve Francii se zlodějům nějak daří. Po loňském vykradení pařížského Louvru a letošní krádeži obrazů Renoira znovu řádili v muzeu. Tentokrát si ve střední Francii odnesli uměleckou knihu, která váží 210 kg. Její bronzovou obálku navrhl Salvador Dalí a jen ta váží 150 kg. Policie teď po zlodějích pátrá. No a Microsoft se chystá ukázat, jak si představuje další éru operačního systému Windows. Už ve středu 7. října pořádá speciální akci zaměřenou na Windows a počítače Surface, které mají proměnit osobní počítače ve středobod umělé inteligence.
0: Tak my, Davidovi, děkujeme, takže ve Francii se daří zlodějům. No dobře, tak snad se vám bude dařit v naší rychlé pětce, protože celý tento týden hrajete o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle jsou hity Hit Radio, Robin Schulz a Fastboy, Million Good Reasons. 7.35 a jdeme soutěžit. Rychlá
1: pětka. Tento týden v Rychlé pětce hrajete o poukaz na 2000 korun k nákupu audioknih na portálu a e-shopu Audioptéka. Tak vám držíme palce a kdo to bude dneska?
0: S námi se za soutěží Jirka. Jiřino, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, ty jsi psal, že by jsi se rád zasoutěžil, že tahle cena by se ti hodila. Posloucháš rád audioknížku nebo takovýhle věci?
2: No, tak rád poslouchám podcasty a někdo zrovna jsem si říkal, že bych si koupil nějaký ty audioknížky, takže to se docela hodí.
0: Perfektní. Tak pět otázek tě dělí od výhry, pojďme na to teď.
3: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
1: Leonardo da Vinci byl malíř, švec nebo reper?
2: Malíř?
1: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jirko, jak se říká mláděti od ovce?
2: To je hně?
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik očí mají 3 lidé dohromady?
2: 3 dohromady 6.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se říká člověku, který řídí letadlo?
2: Jo.
0: Je to tak. A pětka?
1: Je Španělsko v součástí Evropy?
2: Ano.
0: Ano. Jirko, ty jsi divoch, je to tvoje. Poukaz v hodnotě 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka, je tam více jak 3000 titulů, takže si myslím, že si určitě něco vybereš.
1: Moc gratulujem.
2: Prostě děkuju.
0: Tak jo, měj se krásně. Ještě nám řekni, co ty a úterý, co chystáš na dnešek, co?
2: Co dneska plánuju.
0: Aha.
2: No tak teď se momentálně práci. No a po práci nějaký odpočinek.
0: Odpočinek, relax. Skvělý, perfektní plán. Tak Jirko, měj se krásně, hezký den. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jo,
1: ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit.

0: Rádní den. Propolis Machine, Sophie and the Giants, Hypnotized na Hit Radio 741.
1: Za chviličku oslavíme 44 let něčeho, co jsme jako děti strašně chtěli mít a nejlepší je, že dneska to vlastně všichni máme. Jenom jsme si to tehdy představovali trošičku jinak. Tak co to je, to si řekneme za chviličku.
0: Asi bychom to dneska nejradši neměli. Tak co to přesně je, přesně řekneme za chvíli a přihodíme i další hity. Na co se můžete těšit? Kelly Clarkson.
1: Clarkson.
0: Kelly Clarkson, taky Miles Smith a přihodíme i dopravu. Hezký ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: na zeď. Tweet, tweet.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na...
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
1: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
2: Na pracevrohlíku.cz ji najdeš.
1: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi nezeš, vše tě naučí zkušený parťák.
2: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na pracevrohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engova nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dech.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, pozor na nehodu na Litoměřicku. Stala se na příjezdovce do Krapčic směrem od Mělníka. Počítejte tam s kratším zdržením. No a pozor taky na dálnici D11. Odstavené auto s defektem je teď na kilometru 94 směr Jaroměř. Tak i tam opatrně.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Tak jo, šampioni, zpátky.

0: Miles Smith, Stargazing na Hitrádiu v 7.52. Dobré ráno. Dneska je speciální výročí. 44 let od televizní premiéry Macha a Šebestové. Vzpomínáte, jak jsme všichni chtěli to jejich urvaný sluchátko? No tak si můžeme vlastně pogratulovat, protože dneska ho máme všichni, jenom teda musíme platit paušál a místo kouzelního hlasu nám tam volá neznámý číslo s nabídkou energii, jo?
1: Jaký jste měli vztah k Machovi a Šebestovi? Protože třeba moje máma, ta mě to naučila milovat, ona dokonale imitovala hlas Macha a vlastně celý dětství moje jenom říkala hlášky z Macha a Šebestovi, takže já to znala fakt na spaměť.
0: Já jsem zkoušel tu hlášku s těma kočkama a jako nevyšlo to teda, jo, takže mám trošku pocit, že kecali.
2: Můžeš do toho vlad, halo, halo, halo, proč je koček málo, řekl Mach. A tak štěkám jako hromadě koček milion, řekla Šebestová. A v tom se ze sluchátka ozvalo. Říkáte milion koček? No prosím, jak si přejete? Oba koukali jako vyjevení.
0: Zkoušel jsem, to nefungovalo, ale ano, utržený sluchátko bylo top. Já to teda dávám za sebe na seznam věcí, které jsme jako děti chtěli vlastnit. Létající koberec, jo. Arabelin prsten, no, yeah. Plášť neviditelnosti a tohle utržený sluchátko. Já si říkám, myslíte, že dnešní děti znají Macha a Šebestovou, protože to je sama Tlapková patrola, Prasátko Pepa a takovýhle věci.
1: To je fakt, to se zeptám malý se, kdy
0: no, já se ptám teďka, děti jsou ještě za chvilku vystupují, tak co děti znáte Macha a Šebestovou. A mě by taky zajímalo, co byste si jako první přáli od kouzelného sluchátka dneska. Máš nějaký přání? Já bych si přál, aby mi přestali volat ty Indové, jakože podpory Microsoftu, jo? Hello, mister, your computer has virus?

0: vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
4: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pit, pit.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Hi, it's me, Rita Ora.
10: I'm Macklemore.
11: I'm Dua Lipa.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
15: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Práci déle než rok marně hledá v Česku téměř 130 tisíc lidí, meziročně o 17% víc. Zatímco celková nezaměstnanost poslední dva měsíce stagnuje, dlouhodobá dál se trvale přibývá. Nejvíc ohrožuje mladé lidi a lidi s nižším vzděláním, a to i víc než v ostatních zemích Evropské unie. Po dlouhých dnech převážně teplého a stabilního počasí čeká velkou část Evropy výrazná změna. Studená fronta přinese citelné ochlazení místy až o 15 stupňů Celsia. V dalších dnech se navíc začne více prosazovat vlhčí proudění od Atlantiku, které přinese proměnlivější počasí a větší teplotní výkyvy. No a hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola Extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Kometa je 11. Motor bodoval i ve 4. domácím utkání v sezóně. 3. vyhrál. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Robert Lantoši. A ještě jdeme do našeho regionu.
16: Pardubice si připomínají nedožité 90. narozeniny Václava Havla, a to sérií kulturních akcí. Na Příhrádku bude k vidění výstava prací žáků pardubických škol na téma svobody, pravdy a demokracie. Program doplní dneska scénické čtení Havlovy audience, a to před Východočeským divadlem, a také večerní pub quiz v divadle 29. Venku v tuhle chvíli máme 6 až 10 stupňů Celsia, no ale přes den se ve východních Čechách polepšíme na 18 až 22 stupňů Celsia. A převážně bude polojasno až oblačno.
17: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
18: Dobré ráno, šampione.
19: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
20: Jsme tady pro tebe.
19: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
21: Čau, dobrý ráno.
22: Krásný úterní ráno.
23: Snídaně šampionů.
21: Startuje poslední hodina úterní snídaně. Písničky nachystaný, Sigma, Nobody to Love. Tak pojďme na to.
24: Hit Radio Černá Hora.

0: 4 minuty po 8 ladíte Hit Radio, za to díky, tohle je Sigma.
1: Znáte takový ten pocit, kdy někoho potkáte vždycky zrovna ve chvíli, kdy vypadáte úplně nejhůř? Mně se to stalo včera, že jsem potkala kamaráda ze školy, kterýho jsem roky neviděla, od základky vlastně, a samozřejmě jsem ho nepotkala ve chvíli, kdy jsem vypadala hezky. Já jsem šla z obchodu v teplácích, ještě jsem nesla nejdřív odpadky, takže v jedné ruce odpadky, v druhý kobliha, láduju se a najednou je, ahoj Jasmin, říkám, no tak to je perfektní.
0: A tak ten v pohodě, jako vem si, že nejhorší je potkat spolužáka, že se ti to mohlo stát, potkat ho někde tam, kde si myslíš, že jsi úplně anonymně, třeba na Kožním. No. Nebo já si myslím, že mi to čeká, že se určitě blíží ta chvíle, kdy se s bývalými spolužáky budu potkávat v čekárně na urologii. To je taky asi netradičně, nebo třeba v sauně. Takže ty jsi ještě v pohodě.
1: Tam mi to nevadí, v sauně potkám kde. A tak já jsem jakože zahalená, to není, že tak.
0: Jakože
1: jsem...
0: bys chtěla Martina z 8B potkat v sauně. A nebo samozřejmě člověk třeba jede na druhý konec světa, už si úplně zapomněla na ty spolužáky ze základky a teďka najednou slyšíš. Jasmin, 6C a ty.
1: Ale já nevím, proč nemůžem někoho potkávat vždycky, když nám to sluší. Prostě opravdu zrovna, když vypadáme jak kekel, tak někoho potkáme. Znáte to asi všichni
0: a nebo,
1: taky.
0: No třeba pak, když přijde ta věta, že když ti někdo řekne, hele, ty ses vůbec nezměnila. A teďka si říkáš, tak počkej, je to jako lichotka, nebo jako je to teda špatně, chovala jsem se tenkrát nějak, jo?
1: No, tak nám dejte i vy vidět, jestli jste potkali někoho v nějaký situaci nezrovna chtěný, to by se to stalo už?
0: Jo, já teďka se asi nespomenu, jako určitě se mi stalo. Stalo se mi na dovolený na Sicílii, jsem potkal člověka, bývalého souseda, ano, ale to už je teda strašných let zpátky. A taky jsem o tam nečekal, přesně takový to, že si říkáš, jo, tady jako nikdo moc česky nemluví a pak najednou, nazdar Michale! Ahoj! Jak se máš, jak to jde, co život, co? Jo.
1: Číslo k nám 777-937-777, budeme rádi za hlasovky i za zprávy, v jaký nechtěný nebo trapný situaci vás někdo potkal.
0: Pojďme na hity. Rosalyn, Snap, taky Linkin Park a pak na vaše zprávy. Hezké ráno.

0: To je jízda. Linkin Park, 8 hodin, 13 minut, Hit Radio, dobré ráno.
1: Potkala jsem včera kamaráda ze základky, jindy bych ho asi viděla ráda, kdyby to bylo v nějaký lepší moment, ale nesla jsem zrovna odpadky, měla jsem tepláky, v druhé ruce jsem místo těch odpadků nesla zase koblihu, ládovala jsem se a nebylo to úplně jako příjemný v takovéhle situaci. Tak jsme se ptali, kdy jste někoho nějak nechtěně nebo v trapné situaci potkali vy.
0: Skvělou zprávu napsala třeba Veronika. Dobré ráno, jednou jsem si odběhla vynést koš chvilku po probuzení, vlasy narychlo zamotané do drdolu, vytáhané tepláky i tričko. Obličej jen opláchnutý vodou, no a podařilo se mi s košem vyhodit i klíče. Když jsem se pak klackem snažila klíče vylovit z kontejneru, projížděl kolem kolega, nevěřil svým očím a málem se počural smíchy. Hezký den, Veronika.
1: Jako když si představím třeba tebe, Michale, takhle v kontejneru s teplákama, tak bych se asi taky posmála.
0: Ale já to dělám běžně tady ty věci, takže by to nebylo jako nic nestandardního, jo. Máme tady taky super hlasovku od Adély.
2: Ahojky, mně se tenkrát stalo, že když jsem byla na koupališti a už jsem si sušila hlavu, byla jsem oblečená, tak šel kolem kluk a nějak jsem si myslela, že je to spolužák ze střední. A my na střední jsme měli zkratky tříd jako Elko, Liceum, Péčko, byli pozemáci. A tak ho zdravím a říkám ahoj a on, jako my se známe, a já říkám, no jasně, z Péčka. Borec se zrudl a rychle odešel a zavrtěl hlavou, že asi to jako ne. Takže to jsme se tenkrát s manželem velice pobavili.
1: Se známe z Péčka, no.
0: Zlíbilo, jak tam Adela řekla, že to a asi jako ne. Asi. Ale zase je super, že má historku nejenom Adela s manželem, ale taky ten Borec. A mě by zajímalo, jestli nás třeba náhodou, čistě teoreticky je to dost možný, poslouchá nás spoustu lidí, tak jestli nás posloucháte vy, kdo jste teda si myslel, že teda Péčko nebo tohle, no rozumíme si, klidně nám dejte vědět a my vás tady s Adel propojíme a můžete to probrat třeba u kávy. Tak díky za vaše zprávy a hlasovky, teď pan Šíren Shivers na Hit Rádiu. Pojďme na to.

0: i 8:45, 3 minuty k tomu. Dáváte si úterní hit rádio, to nám dělá radost, za to díky. Za chvíli Imagine Dragons, to je tohle, taky Kateřina Marie Tichá a taky přidáme dopravu. Hezké ráno.
1: Se svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Poznejte výkon nářadí Flex během týdne s Flexem v Top Centru. Od 12. do 17. října vás zveme do nové prodejny TopCentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Při nákupu strojů Flex nad 6900 korun bez DPH získáte 5 ampér hodinový akumulátor za jedinou korunu. Flex. Specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Více na TopCentrum.cz.
6: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
9: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
10: Na prácevrohlíku.cz ji najdeš.
9: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi nezeš, vše tě naučí zkušený parťák.
10: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na prácevrohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
11: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne. Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Stavebniny Dech přináší mega akci 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na Dech.cz.
17: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda vás teď zdrží na Rychnovsku, opatrně mezi Českým Meziříčím a Malým Meziříčím, kde se srazila dvě nákladní auta. Silnice je průjezdná kyvadlově. A pozor taky na Českobudějovicku, tam je nehoda u Neplachova, tak i tam opatrně.
7: bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
18: Hit Radio Černá Hora.

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Plamen na Hit Radio v 8.29 a David Račák má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, policie v Severní Karolíně zastavila na silnici poněkud neobvyklé vozidlo. Byl to gauč, který poháněly dvě elektrické koloběžky. Policisté pak na sociálních sítích zveřejnili fotografii s tím, že další pohyb po silnici už vehiklu nepovolili. V nadmořské výšce přesahující 4800 metrů byl v peruánských Andách objeven nový druh ještěrky. Plas měří 6 až 8 cm a jeho zbarvení se liší podle pohlaví. Ještěrka se živí rostlinami a malými členovci, včetně pavouků, brouků, polokřídlého hmyzu a larev. No a neobvyklý a zajímavý projekt se připravuje v Ostravě. Mezi paneláky sídliště v ostravském Zábřehu bude vybudován komunitní kurník. Má propojit místní školu, děti a jejich rodiny s přírodou prostřednictvím každodenní péče o slepice. Projekt v září schválili ostravští zastupitelé.
3: Já k tomu asi nemám co.
0: To je geniální, já bych to čekal spíš v Brně teda, ale tam vlastně už mají tu králikárnu.
3: Tam ten kurník mají.
0: Tam je ta králikárna, no. Hele, co by mohlo být v centru Prahy? Strachovky, prasečák. Yes. Pojďme na muziku. Tohle je srdcovka, tu jsme vybrali my dva s Jasmin. For the cause, Stand by me. A připomínáme, že Jirka Pelnář vám srdcovky hraje mezi 12. a 13. Je jich 5. A jednu vybíráte vy, tak si o tu svoji po 12. napište. Tak pojďme na to. Tohle vás bude bavit. Volume doprava. Hezké ráno, šampioni.

0: 7 minut po půl deváté ladíte Hit Radio.
1: Dobré ráno.
2: Zjistili jsme, že Japonsko má asi nejroztomilejší způsob zatýkání lidí na světě, jo. Když tam někdo na veřejnosti nějakým způsobem řádí, je agresivní, je opilej, odmítá spolupracovat, tak policie ho může zavalit jako burrito, jo? Teď si nedělám srandu, oni používají takovou pevnou plachtu speciální, kdy člověka zabalí teda od ramen dolů, takže nemůže kopat, nemůže máchat rukama, je to taková kazajka, ale je to roztomilý, říkají tomu opravdu burrito.
0: No právě ano, internet tomu začal říkat burrito, a mi to přijde jako takový all inclusive po Japonsku, jo? Že jdeš na drink, pak máš večírek, a pak jsi burrito.
2: Já si představuju ten proces, jo, kdy jako, pane, uklidněte se, neuklidním, tak, tortilu, doneste to.
0: Teď do deky.
2: Teď do deky, přesně.
0: Hele, a pak když ti zabalej a bude ti oblbě, tak to budeš mít i s pálivou omáčkou. Takhle, vzpomenete si, kdyby vás takhle zabalili, když jste to na Mejdanu přepískli, já si to vám docela živě. A jako když si do té situace spojím to, že by mě zabalili ještě do burrito, tak úplně vidím ty mý kámoši, jak by mě poslali někam na kopec a skupili mě jako barec dolů. Za chvíli Cyril, taky Rejdel, ten hezké ráno.
3: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Tak nečekejte. Jezděte.
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
9: Chcete mít svůj vůz stále jako nový? Autolaky Trutnov. Nabízíme míchání barev na auta a motocykly, plnění do sprejů a opravných tužek. Autolaky Trutnov. To je měření odstínů fotospektrometrem a velký výběr sortimentu pro lakírníky. Naši prodejnu najdete v Trutnově, ulice Roty Nazdar. Autolaky Trutnov.cz.
10: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
11: Dostihová sezóna vrcholí. Zveme vás do Pardubic na nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. V neděli 11. října zažijte atmosféru 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Více na závodiště pardubice.cz.
12: Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství.
13: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablovrchlaví.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Sberbanka.
1: Pouze na Lexus Business Week. Nový Lexus ES přijíždí za speciální zaváděcí ceny. Elegantní design, prostorný interiér a vyspělé technologie. Full hybridní Lexus ES nyní získáte se zvýhodněním až 299 tisíc korun. První zákazníci navíc získají bonus 50 tisíc korun, 0% financování a zimní sety za polovinu. Od 5. října exkluzivně v Lexus Hradec Králové.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 8.49, Hit Radio a Ray Dalton. Máme si užít poslední 2 až 3 teplé dny, potom přijde teplotní facka. Ano, je to tak, winter is coming a Jasmin otevírá počasí, že jo?
1: Ano, je to tak, ano, 2 až 3. Dnešek, zítřek, ve čtvrtek už to tady vidím velký špatný.
0: A páteček?
1: No taky, no jo, až do pondělí lijáky, aspoň tady u nás, tak... No,
0: vypadá to, že v pátek ráno budeme stát před skříní a volat, kde mám sakra tu zimní bundu, no, kam jsi ji schovala, tu zimní bundu?
1: No já hlavně každý rok kupuju novej skládací deštník, mě se toho, během toho roku se mi někam vždycky schová.
0: Jakože se do

0: za oblečeš, nebo?
1: Ne, tak jak jsou ty lijáky na podzim, tak já si vždycky koupím novej a buď se s ním něco stane, nebo se prostě ztratí, takže já jdu do toho asi zase, no.
0: Já hlavně nechápu, proč nemůžou být ty přechody mezi těma jednotlivýma ročníma obdobíma nějak jako plynulejší,
1: jo?
0: Postupný, to je prostě, je zima, najednou bam, najednou léto, jo? Teďka máš babí léto a on ten podzim prostě nemůže jako nakráčet takhle v klidu, on prostě rozkopne ty dveře a letí dovnitř. Takhle to bylo nám s tebou hezky, brzo se vrátí, když si vzpomenu na ty čtyřicítky, když jsme doma umírali. Asi podzim a zima vlastně docela dobrý. Tak jo, tak pojďme si užít ještě poslední teplý dny. Ještě to je na Aperolek, v pátek čaj s medem, no. Teď další hity, Jelen, ještě jednu noc, 8.50 a my vám zítra rádi a přejeme hezké úterní ráno.

0: Radio. My vám přejeme hezké ráno a bohužel už se musíme s vámi rozloučit, protože po deváté nás střídají naši skvělí kolegové, mají pro vás spoustu písniček, Avicii, Jim Class Heroes, taky Huntrix Golden, to všechno po deváté.
1: Díky, že jste s náma přežili další ráno. My jsme tady vlastně řešili strašně moc věcí i ty zuby. To bylo takový trošku nechutný, ale vlastně jste nás vrátili zpátky do dětství.
0: No, my jsme se hlavně dozvěděli, pro mě novinka, že mléčné zuby můžeš mít i v pokročilém věku.
1: No, i po 40. Spousta tak z vás má mléčňáky i po 40.
0: Takže vy nás tady normálně učíte, tak se budeme těšit zítra, jestli se dozvíme něco dalšího zajímavého.
2: Domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Tak vám přejeme hezké úterý.
1: Mějte se krásně a zítra zase od 6.
0: Jsme tady. Tak papa.
1: Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Rychnovsku mezi Českým Meziříčím a Malým Meziříčím se srazila dvě nákladní auta, vozovka je tady průjezdná Kybadlově, také na Královéhradecku na výjezdu z Bukoviny nad Labem, nad Vysokou nad Labem se střetla dodávka s autobusem, tak dejte na to pozor. No a šetří se také nehoda na trase z Hradce Králové na Vysoké Mýto u Týništka, tady se srazila dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh, kolony se ale zatím netvoří. No a ještě v Pardubicích v Srnojecké ulici tady narazilo osobní auto do sloupku a most je neprůjezdný, takže počítejte se zdržením v kolonách. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: Partners banka.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Gripeny se přesunuly z Čáslavy do Pardubic a místní se kvůli jejich provozu začaly stěžovat na hluk. V Čáslavi totiž probíhá modernizace letiště kvůli budoucím F-35 a Gripeny mají v Pardubicích zůstat minimálně 2 roky. Armáda přiznává, že hluk řeší a slibuje výcvik co nejvíce přizpůsobit tak, aby obyvatele zatěžoval co nejméně. Stačila chvilka u benzinky ve dvoře Králové nad Labem a škodovka byla pryč. Řidič nechal klíčky v zapalování, když šel zaplatit. Policisté auto našli druhý den v Třebechovicích. 19-letý mladík navíc z vozu ukradl nářadí za víc než 20 tisíc korun. Skončil ve vazbě a hrozí mu 2leté vězení. Velká svolávací akce od Volkswagenu dorazí i do naší země. Do servisu musí asi 200 tisíc aut a většinu tvoří škodovky. Problém je se šroubem v řízení, který může kvůli korozi prasknout a způsobit jeho selhání. Týká se to třeba Octavii, Karoku, Kodiaku nebo Superbu. Čeští fotbaloví reprezentanti se zápasem v Anglii proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa pokusí překvapit a po úvodních 3 porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Santi Deniou poprvé bodovat. To čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let zaskočí dneska skupinovou nebo zakončí dneska skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Od 6:30 večer proti Portugalsku naskočí a domácí si už zajistili první místo ve skupině B a tím pádem přímý postup na šampionát. Lvíčata mají jistou druhou příčku a účast v listopadové baráži.
4: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
3: Ještě dneska, zítra a pozítří 18 až 23 stupňů a potom nám to teda spadne. Dneska čekáme sluníčko, odpoledne polojasno až oblačno.

Krásné úterní dopoledne přeji, máme minutku po deváté, začíná dopolední drive a před námi jsou společné tři hodinky plné té nejlepší muziky, těch největších hitů, které vás budou doprovázet, ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv. No a nejen to, budou taky témata. Hned jedno si dáme za chviličku, nahlédneme dneska k vám domů na rodinné rituály. Více, ale hned po muzice.

0: Hunter X Golden, krátce po deváté na Hitradiu Černá Hora. No a krátce po deváté taky naše dnešní téma. Kdo u vás doma máte svůj speciální rituál a všichni se tomu prostě musí podřizovat? A nebo nemusí, oni se přidají, ale zkrátka jinak to nebude než teď takto. Pardubice totiž aktuálně žijí Velkou Pardubickou a určitě hodně z vás to budete chtít sledovat taky doma u telky, anebo když je fotbal, že jo, hokej a další záležitosti, které prostě na nějakou chvíli ovládnou váš obývák, nebo nemusí to být obývák, jo, třeba naopak vytáhnete telku ven na ulici a koukáte se sousedy, nebo někam pravidelně cestujete a děláte něco pořád stejného, protože to je prostě vaše rodinná tradice. Na náš WhatsApp 601 292 464 budu teď od vás chtít odpovědi na otázku, jaký každoroční den nebo událost máte spojenou s rodinným rituálem. Kdo musí být u televize, co musí být na stole a co se stane, když někdo tu tradici poruší? Přemýšlím, jestli něco takového máme u nás doma. Zatím mě nic nenapadá. Tak budu doufat, že máte něco vy.
1: Hit Radio. Vysílej na Hit Radio Černá Hora s Janou Šimurdovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 292 464.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Radio Černá Hora 601 292 464.

0: 9 hodin, 24 minut, Harry Styles, pohodové úterní dopoledne s Hitrádiem Černá Hora. No a moc díky za zprávy, které posíláte na náš WhatsApp 601-292-464, napsala Terka. Na narozeniny táty, které má na konci září, se musí grilovat, i kdyby padaly trakaře. Před rokem lilo a bylo asi 8 stupňů. Táta stál pod zahradním slunečníkem v péřovce a griloval krkovici. Tvrdil, že zrušit grilování kvůli počasí by znamenalo, že jsme jako rodina selhali. No tak to je potom vydřená krkovice. Jinak, kdo nás posloucháte, třeba až teď, jo, tak řešíme vaše rodinné rituály, tradice. Ať už je to jednou za rok, nebo pravidelně, ale nejede zkrátka přes to vlak. Takže vaše zprávy a hlasovky posílejte na 601-292-464.
1: WhatsApp Hitrádia Černá Hora 601-292-464.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ploty Hradec Králové.
4: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
3: Ploty Hradec Králové.
4: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
3: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
5: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
6: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
7: Boutique salon Professional Treatment.
6: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
7: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
6: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
7: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
8: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
9: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
10: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
11: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
9: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
13: Města svítí, firmy vyrábějí, domovy žijí, protože elektřina má svou cestu. My ji v Profi EMG projektujeme, stavíme a udržujeme. Profi EMG. Stavíme cestu energii. Profiemg.cz.
14: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
15: Na prácevrohlíku.cz ji najdeš.
14: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi nezeš, vše tě naučí zkušený parťák.
15: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na prácevrohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
16: Viděl jsi to?
17: A co, jako?
16: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
17: No má bejt.
16: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
17: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
16: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
17: Radši dopíjat ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. No a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
18: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.

0: Pozvánka.
1: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
2: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
3: Laminátovou.
2: A voděodolnou.
3: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
2: Přesně.
3: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.

0: Dance Again, Pitbull, J-Lo, posloucháte Hit Radio Černá Hora. Vaše domácí tradice, nebo tradice někoho prostě u vás doma, rituál, který se zkrátka dodržuje, ať se děje, co se děje, jakože třeba na Velkou Pardubickou vám tu telku doma nikdo nepřepne. Poslali jste zprávy na náš WhatsApp a rodinný rituál, tradici, o kterou se s námi podělila posluchačka Lucka. Ahoj Jani, u nás je to finále hokejového mistrovství, pokud tam teda hrají Češi. Táta musí sedět ve stejném křesle a máma dělá topinky. Jednou si do tátova křesla sedl švagr a dostali jsme gól asi po 20 vteřinách. Od té doby tam nesmí ani odkládat bundu. Tak to je jasný, že jo. Nikdo jiný než váš taťka už. Bez tak jsme jako díky tomu určitě loni nevyhráli. Napsala taky Marcela. My máme každoročně rodinný výšlap na Hedeč v Králíkách. Je to vždy koncem září, kdy je tam svatomichalská pouť. Letos jsme byli po sedmé, no tak jo. A ještě píše Alena. Každý štědrý den koukáme na pelíšky a jíme u toho chlebíčky. Už je všichni známe skoro nazpaměť, takže půlka rodiny říká dialogy o 2 vteřiny dřív než herci. Jednou chtěla dcera pustit Netflix, mámem jsme ji vydědili. Ale no, tak díky. Pelíšky, no, tak jestli budete dneska řešit oběd, tak tady je tip na přílohu.
1: Ale mluvila jsi o maminčiny vynikajících bramborových knedlících.
2: Mluvím o senzačních maminčiních nocích.
1: O těchto nefalšovaných, typických vídeňských bramborových knedlících, ty si je opovažuješ nazývat...
2: Knedlíky.
1: Knedlíky.

Tohle je fakt dobrá věc, hlavně ten text má fakt hloubku, Eva umí. S vámi Hit Radio Černá Hora, no a už za chvilku tady bude třeba tohle. Hlas frontmana Maroon 5, Adam Levine, Luck Way a dáme taky novinku od Shakiry. Daj, daj, za chvilku dáme daj, daj.

0: jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
0: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
3: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí. Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii modou v hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Já jsem nevinnej. Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
11: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
12: Bacha, Benka.
11: Z vězeňského prostředí.
13: Tady je všechno všech. Tady kolko, já s tím more.
11: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
18: Carglass opraví, Carglass vymění.
19: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
20: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
19: A co je Chytrárt?
20: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
19: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
21: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
22: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.

0: Zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Hola, hola, Opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
6: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
7: Hit Radio Černá Hora.

0: Novinka Féteru Hit Rádia Černá Hora, Shakira, Burna Boy, Die Die. No a my Die Die dopravu. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Hlásíte nám nehodu na Pardubicku na silnici třetí třídy v Dřenicích. Tady se střetla dvě osobní auta. Při nehodě došlo bohužel k zranění. S opatrností tady projedete k Vadlově. Také připravte se na čekání v koloně na dálnici D11 na 81. kilometru ve směru do Prahy. Srazila se tady dvě nákladní auta a kolona už měří přes 3 kilometry. No a ještě se šetří nehoda na Rychnovsku mezi Českým mezi a malým meziříčím, tady se srazila dvě nákladní auta, vozovka je průjezdná k Vadlově, tak s tím také počítejte. Jinak šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
9: Dnešek by byl úplně normální den. Ale nebude.
10: Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
11: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
12: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. No a začínáme na čerpacích stanicích. Řidiči od dneška ušetří pár haléřů při tankování nafty. Její maximální cena klesla o 16 haléřů na 48 korun a 38 haléřů. U benzínu se ale nic nemění, cenový strop zůstává těsně pod 640 korunami. Na Černé hoře jdeme teď na silnice D35 ze Sadové do Hradce Králové míří do Fina. Silničáři finišují s vozovkou, protihlukovými stěnami i s napojením na křižovatky. Řidiči by se po novém úseku měli projet už letos v prosinci. No a teď se spolu jdeme podívat na Hradeckou Benešovku, na sídliště, které postupně prochází velkou proměnou. Teď technické služby bourají lávku u Byly.
13: Stávající konstrukce ve špatném technickém stavu bude odstraněna a nahrazena novou monolitickou železobetonovou konstrukcí. Současně s těmito pracemi bude odstraněna ocelová lávka vedoucí k poliklinice 3. Přímé spojení s ochozu k poliklinice tak bude uzavřeno do doby plánované rekonstrukce v rámci nového plánu obnovy Benešovy třídy.
12: Potvrdil Černéhoře ředitel technických služeb Hradec Králové Tomáš Pospíšil s tím, že všechny tyhle práce budou hotové do konce tohoto roku. Český hokejový útočník Radek Faxa asistencí pomohl Dallasu v NHL k vítězství 5-0 nad San Jose a připsal si první bod v aktuálním ročníku. Brankář Daniel Vladař 32 zákroky neodvrátil prohru Philadelphia 1-3 na ledě Tampa Bay. No a tenista Jirka Lehečka bude za hodinu bojovat o titul v Tokiu proti třetímu hráči světového žebříčku Carlosi Alcarazovi ze Španělska.
14: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
12: 18 až 23 stupňů, tak tam se dostaneme odpoledne při polojasné až oblačné obloze. Teď teda zatím v Trutnově 9, v Ústí nad Orlicí a v Náchodě zatím 11.

0: odpoledne východní Čechy.
1: No a my jedeme dál. Díky, že jste zítra Rádiem Černá Hora. Za chvilku dáme řeč o tom, jaké nejhorší věci dělají vaši kolegové. Myslím, že v tom se najdeme úplně všichni, protože každý přesně víme, co nám vadí úplně nejvíc. Teď si tu náladu ale kazit nebudeme, protože teď si dáme superhit od Black Eyed Peas.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas si zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: I přesto všechno, Miraj na Hit Rádiu Černá Hora. No a už jste zažili, že vám kolega v práci třeba vzal vaše jídlo, nebo věčně chodí pozdě, odpoledne utíká jako první z práce, pouští klimatizaci na Antarktidu, nebo naopak v kanclu šíleně vytápí, věčně si stěžuje, pomlouvá vás a ostatní a tak dále a tak dále. Já věřím, že určitě něco z toho jste zažil každý. Za mě osobně jsou asi nejhorší ty pomluvy, protože jídlo si seženete, klimatizaci vypnete, ale pomluvy ty prostě nabourávají atmosféru a ovlivňují vůbec to, jak se do práce těšíte. To je ale můj názor. Ostatně na našem Facebooku a Instagramu Hit Rádia Černá Hora můžete rozhodnout o tom, co je za vás prostě úplně to nejhorší od toho kolegy, jo? Hlasovat můžete v našem stories, ano, a na konci týdne se ukáže, co je podle vás to nejhorší, co vám ten kolega zlobivej může v práci dělat. Co myslím, že je taky dost hrozný, pokud kvůli kolegovi nemůžete třeba poslouchat muziku, jo? To je za mě fakt trizna. Tak si teď s námi na Hit Rádiu Černá Hora vychutnejte Coldplay a takového kolegu pošlete k šipku, no.

0: Náho ráno a dneska. Dneska to bude velký, protože normálně mi přišlo na náš WhatsApp něco, co tady ještě nebylo. My jsme prostě zkrátka světoví. Hit Radio Černá Hora totiž poslouchají i v Tajvanu. No a za chvilku se sami přesvědčíte. Předtím dáme ale ještě muziku Dua Lipa a její Houdini, anebo Damiano David.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nadkvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 19. a 20. října vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na Dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
3: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
4: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Objevte nový Dongfeng Mate, moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
6: Je, ty se vdáváš a máš už vybrané svatební šaty. Jakou budeš mít kytici? A co prstýnky?
7: Přijď si i ty vše domluvit a vybrat na svatební veletrh. Svatební veletrh v budově A Univerzity Hradec Králové 9. a 10. října. Vstup je zdarma. Více na www.svatebniveletrhhradec.cz.
8: Českou ženskou fotbalovou reprezentaci čeká baráž o postup na mistrovství světa 2027 v Brazílii. Lvice se utkají 9. října od 19 hodin v Pardubicích na stadionu Arnošta Košťála se Skotskem. Povede se Lvicím poprvé v historii kvalifikovat na velký turnaj? Pojďte se podívat a pozbudit české reprezentantky přímo na stadion. Nebo je sledujte živě na ČT Sport. Vstupenky jsou k dispozici na www.fotbalenigu.cz. Partnery jsou ČSOB, Fortuna a Adidas.
9: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlavi.cz. Kablo Vrchlabí.
10: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
11: Nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Dámy, ano, David, 10 hodin, 35 minut. Posloucháte Hitrádio Černá Hora a dopolední drive. Já jsem Jana Šumurdová a lidi, přichází historický okamžik. Přišla mi totiž zpráva od vás na náš WhatsApp až z Tajvanu. Dobře poslouchejte, je to totiž pravděpodobně čínsky. Ty bláho, to je bomba, to je tak hustý. Skvělý, jako moc díky. A k tomu ještě přišel tento vzkáz, jo.
1: Ahoj, zdravím vás všechny do rádia. Jsme rádi, že Hit Radio Černá Hora společně s Janou Šimurdovou můžeme poslouchat i v Taipei na Tajvanu. Děkujeme. Ještě.
0: My zdravíme do Taipei na Tajvan. Mějte se tam moc krásně a taky velký, velikánský šie, nebo jak to je. Tak si říkám, je mezi vámi ještě někdo, kdo nás ladíte, nebo jste někdy ladili za hranicemi? Můžete mi to napsat na náš WhatsApp 601-292-464. Moc díky, no a na Hit Rádiu Černá Hora teď pro vás něco unikátního. Dáme si síla a posíláme to až do Tajvanu.

0: Rádio Černá Hora a napsal posluchač Jirka, že nás sladil na dovolené v Chorvatsku. No není možné, lidi. Vy jste prostě boží. Jenom pro připomenutí, Jirka mi totiž odpovídá na můj dotaz, jestli nás někdo ladil za hranicemi, protože nám přišel normálně na WhatsApp pozdrav z Tajvanu. Neskutečný. Z tohohle prostě budu žít hodně dlouho teď. Udělalo mi to neskutečnou radost. No a nás za chvilku z muziky čeká Eva Max nebo Pokáč, tak si na to počkejte a díky, že jste s námi.
1: Dostihová sezóna vrcholí. Zveme vás do Pardubic na nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. V neděli 11. října zažijte atmosféru 136. velké pardubické se Slavia pojišťovnou.

0: a Lukáš Dostál, co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
4: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
3: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
4: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
5: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: Poznejte výkon nářadí Flex během týdne s Flexem v Top Centru. Od 12. do 17. října vás zveme do nové prodejny TopCentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Při nákupu strojů Flex nad 6900 korun bez DPH získáte 5 hodinový akumulátor za jedinou korunu. Flex. Specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Více na TopCentrum.cz.
7: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
9: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Hradec Králové. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
11: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akční traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne.
12: Od pátečního odpoledne.
11: Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.

0: 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase Hradec Králové směr Litomyšl na průtahu Vysokého Mýta v Husově ulici srazilo osobní auto chodce. Na místě jsou záchranáři a policie. Zdržení tady je nárazové. Také na trase z Vamberka na Žamberk u Rybné nad Zdobnicí se srazila dvě osobní auta. Tady počítejte také s omezením. A na trase Lanškroun směr Svitavy před Opatovem se srazilo osobní auto s nákladním. Vozovka je průjezdná jedním jízdním pruhem. A stále se také šetří nehoda na Pardubicku na silnici třetí třídy v Dřenicích, kde se střetla dvě osobní auta. Při nehodě došlo bohužel ke zranění. Z opatrnosti tady projede taky Vadlově. No, je toho docela dost, tak hlavně všichni opatrně, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
2: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Lplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. lplasthk.cz.
3: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Tweet, tweet.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Poslední Lexus Business Week letošního roku přináší mimořádné nabídky na vybrané modely Lexus v Hradci Králové. SUV NX se zvýhodněním až 598 tisíc korun. Luxusní RX se slevou až 716 tisíc. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Už od 5. října v Lexus Hradec Králové.
6: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
7: 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Už jste našli ve schránce volební lístky, modrou obálku, tak pokud ne, tak žádnou paniku, náhradní dostanete přímo ve volební místnosti. Komunální volby začínají v pátek ve 14 hodin a volební místnosti budou otevřené do 22. hodiny. V sobotu od 8 do 14. Ve Špindlerově Mlýně už makají na nové lanovce. Dorazilo obří švýcarské lano, které váží 22 tun. Nová Audi Line přehradní má všech 57 sedaček a první lyžaře vytáhne na hromovku 12. prosince. Máte chaos v lécích? Tak lékové konzultace v Hradecké nemocnici vám pomůžou zjistit, co spolu kombinovat a jak léky správně užívat. Poradí i s volně prodejnými léky, doplňky stravy a nebo možnými lékovými interakcemi. Lékové konzultace probíhají každé pondělí v Hradci Králové, stačí se objednat. Česká tenistka Linda Nosková nestačila v osmifinále turnaje v Pekingu na Jekaterinu Alexandrovovou a neobhájí loňskou finálovou účast. Pátá nasazená česká tenistka podlehla ruské hráčce 2x2-6. No a Jirka Lehečka v tuhle chvíli začíná svůj boj o titul v Tokiu a to proti třetímu hráči světového žebříčku Carlosi Alcarazovi ze Španělska.
8: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
7: Teploty lezou docela pomalu nahoru. V Žamberku aktuálně 10,5 stupně, ve Velichovkách se blížíte ke 13 a na to, že odpoledne má být 18 až 23 stupňů, tak to máme co dohánět. K tomu až do večera polojasno až oblačno.
0: Dobrá zpráva, že to ale pomalu neleze z nás.
7: No, přijde, že dneska teda docela jo. U mě ale. Teda.
0: No tak. Přišla si rychle, přišla si na to rychle.
7: A rychle jdu pryč.

0: Odpoledne východní Čechy.
1: A krásné úterý. Další den jak malovaný, teda až na tu ranní mlhu. Máme 3 minutky po 11. Pokračujeme s dopoledním drivem. Mám radost, že jste s námi. No a připravení už jsou Linkin Park, ti prostě nikdy neumrzí a mají náboj, tak pojďme ještě zabrat, protože ne všichni už teď máte polední pauzičku.

Na Hitrádiu Černá Hora, Dinoro, Gigi Agostino. No a umíte si představit, jak přesně vypadá pyromuzikální ohňostroj? Totiž Pardubice chystají tento neobvyklý pyromuzikální ohňostroj na slavnosti, které proběhnou 10. října, tedy v sobotu. No a během pyromuzikálního ohňostroje, krom toho, že bude omezen ten největší rachot, bude taky světelná show. My jsme řešili tady na Hitrádiu Černá Hora s kolegy, jak to asi probíhá, jo, protože jsme to ještě asi nezažili nikdo. Nevíme, jak si to úplně představit. Každopádně, jeden náš kolega pravidelně hraje Silent Disco. To je taková ta diskotéka v naprostém tichu, jo? Protože vám hudba jde jenom do sluchátek, takže kdo tam stojíte, nemáte sluchátka na hlavě, tak máte pocit, že tam všichni tancují do ticha. Tak jestli třeba tady u této události taky dostanete sluchátka a budete koukat na lasery a celé to ve finále bude znít u břehu Pardubické Labe třeba nějak takto. No, těžko říct asi, jaký zvuk bude, každopádně zážitek to bude, tak zapsat do kalendáře, moc se ale nezničte, druhý den máte přece velkou Pardubickou.

0: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
3: Boty koupíš online? Telku koupíš online? Chlebíčky koupíš online? No tak moment, chlebíčky koupíš taky online. Vyber si na www.uzeniny.cz a vyřeš narosky v práci, tradiční rodinnou oslavu nebo jen svoje chutě. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz. www.uzeniny.cz.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě, já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Chcete mít svůj vůz stále jako nový? Autolaky Trutnov. Nabízíme míchání barev na auta a motocykly, plnění do sprejů a opravných tužek. Autolaky Trutnov. To je měření odstínů fotospektrometrem a velký výběr sortimentu pro lakírníky. Naši prodejnu najdete v Trutnově, ulice Roty Nazdar. Autolaky Trutnov.cz.
7: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
19: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nová folie Dekdren 8 mm nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro Nopovou folii Dekdren za super cenu. Více na Dek.cz.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga, posloucháte Hit Radio Černá Hora. No a jestli má někdo koncerty, které fakt jako neomrzí a vždy vás prostě něčím baví, tak to jsou MIG 21.
1: Život zdá se sladký.
0: Sobotu v pardubickém ABC klubu, kde jsem na nich mimochodem taky byla. Vstupenky stále zakoupíte na xticket.cz a určitě nějaké vstupenky získáte i s Hit Rádiem Černá Hora. Vše se ale včas dozvíte.

One Direction na Hit Radio Černá Hora. No a věděli jste, že vám váš šéf platí ročně 40 hodin sazení na záchodě? Dělal se zase velmi jako zajímavý průzkum, který ukázal, že denně, když se to sečte, tak strávíme v práci na záchodě takových 10 minut. No, dalo by se o tom dost diskutovat. Někdo si sotva jako odskočíte, že jo, a někdo tam stihnete přečíst celý projekt. Ale ročně to prostě vychází celkově na nějakých 40 hodin. No, tak potom se těm vašim šéfům, tomu vašemu vedení, jako nemůžete divit, jo, že jsou hodně kdy podráždění. Suma sumárum, není to moc, 40 hodin ročně, jako. Skválně, máte někdo vůbec odvahu na to změřit čas na toaletě vašemu vedení?

0: 11 hodin 41 minut na Hitrádiu Černá Hora dohrála Vybírek sám. No a musím říct, že dneska jste mi udělali radost a ještě překvapili. Dneska to pro mě bylo hodně emoční, protože tohle prostě nechodí na náš WhatsApp každý den. Go! Jana Šimurnová, pozdrav až z Tajvanu, naprostá bomba Fétru Hitrádia Černá Hora. Já si toho moc vážím, jste to skvělý a těším se už na další den, na další dopoledne s vámi, a to už zítra. No a na Hitrádiu Černá Hora budeme pokračovat dál, pošlu ještě pár hitů a pak už tady budou srdcovky Jirky Plnáře a potom od 15. odpolední show, tak díky, že jste s Hitrádiem Černá Hora. Go!
1: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Zkuste si dát minutku klidu.
5: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
9: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
10: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
11: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
12: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablo Vrchlaví.
13: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
14: Na prácevrohlíku.cz ji najdeš.
13: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi nezeš, vše tě naučí zkušený parťák.
14: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na prácevrohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také povrch kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Přijďte si do...

0: pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoladovnajanek.cz.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz. Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio Černá Hora.

0: nejlepší dopravní servis na východě Čech v Hradci Králové. V noci skončilo omezení v Malšovicích na okruhu, takže všechny jízdní pruhy jsou průjezdné. Jinak na průtahu Vysokého Mýta v Husově ulici srazilo osobní auto chodce. Zdržení je tam nárazové. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

0: zeď. Tweet, tweet!
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Partners Banka.
1: Hi, I'm Miley Cyrus.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv a přeje Lucie Raňková. Nejpozději dnes mají do schránek dorazit poslední hlasovací lístky s kandidáty na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu také lístky s kandidáty na senátory. Nové průzkumy, jak se kdo v kampani vede, už zveřejňovány nebudou. No a komunální volby se blíží a jak správně křížkovat, aby hlas platil. Možné jsou tři způsoby a detaily teď přidá mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
6: Buď volič označí jedním velkým křížkem celou kandidátní listinu a tím dá všechny své hlasy této straně. Druhou možností je udělit malé křížky jednotlivým kandidátům napříč různými stranami. A třetí možností je obě varianty zkombinovat. To znamená označit jednu stranu velkým křížkem a zároveň dát malé křížky vybraným kandidátům z ostatních stran.
5: U senátních voleb je to jednodušší, vyberete jednoho kandidáta a jeho lístek vložíte do úřední obálky. Babí léto v Evropě postupně končí. Od středy do pátku přejde přes kontinent studená fronta, která srazí teploty místy až o 15 stupňů. V Česku se ochladí hlavně ve čtvrtek a v závěru týdne bude větrno i deštivo s teplotami kolem 10 až 15 stupňů. Teď se podíváme k nám.
7: V Pardubicích budou pomáhat odsouzení. Muži z místní věznice se zapojí do údržby zeleně, úklidu a nebo dalších pomocných prací. Město si od spolupráce slibuje praktickou pomoc. Vězni je zase možnost udržet si pracovní návyky a lépe se připravit na návrat do běžného života.
8: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
7: Nejvyšší teploty zatím ve východních Čechách vyskočily k 19 stupňům, 4 stupně k tomu a máme odpolední strop, no a na obloze pořád polojasno až oblačno.

Hit Radio 12 hodin 2 minuty, přeju dobrou chuť k obědu a tady u nás v rámci našeho hudebního menu opět budu servírovat vlastně jeden hlavní chod za druhým, jo? A nebo možná spíš jeden hudební desert za druhým, protože začínají srdcovky. Mám tady 5 legendárních hitů, které půjdou po sobě a ten 6. pak půjde opět na vaše přání. My si dneska dáme mimo jiné i takovou ochutnávku ze 70. let, ale v novější podobě. Mám tady další cover verzi legendárního hitu, konkrétně tedy z roku 1974, a pak skupina Ugly Kid Joe v roce 92 si to vzala pod své kytary, pod své dirigentské umění a udělali z toho vlastně jako baladu, která nakonec se stala slavnějším než originál. Cats in the Cradle. Kočky v kolébce. Co to asi znamená? Přemýšlejte, za chvilku vysvětlím.

0: Naked Joe, Cats in the Cradle.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky a Cats in the Cradle je v překladu kočky v kolébce. Co to znamená? Co to znamená? Nemá to nic společného třeba s českou větou do pěti, medvědi jsou v doupěti, nebo že je krocan v troubě. Nic takového. Kočky v kolébce je vlastně jako velmi abstraktní vyjádření vztahu táty se synem. Tahle píseň je vlastně o tátovi, co je pořád v práci a nemá čas na to, aby si hrál se svým synkem, když je malej. A jeho syn tenkrát říká, až vyrostu, chci být jako ty, táto. Když ale syn dospěje a táta by s ním konečně chtěl trávit čas, tak syn už nemá čas zase na něj, protože je zaneprázdněn vlastní rodinou a vlastní prací. A v tu chvíli si jeho táta vlastně uvědomuje, že ten syn mu je opravdu podobný. Je to brutální zrcadlo reality, ale jako brutální. Jo, možná, že přesně takhle jste to zažili i vy. No a v rámci dnešních srdcovek, pojďme teda zavzpomínat i na naše rodiče. Zajímalo by mě, chtěli jste být jako malí tím, čím byli vaši rodiče? Chtěli jste dělat stejnou práci a děláte ji nakonec, anebo jste šli úplně jiným směrem? Dejte vědět na 777 937 777 a my si mezi tím dáme srdcovku s číslem 2. Dámy, tohle je pro vás. ABBA na Hit Radio. I don't

0: to Sexy, Right at Fred.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: To mě baví, tato srdcovka, to mám fakt rád. Doufám, že vy taky, že vám zlepšila dneska náladu. Výborně se hodí ještě tady do toho babího léta, které nám tady tento týden evidentně definitivně skončí. V rámci srdcovek tak dneska máme téma, jestli jdete ve šlépějích svých rodičů, jestli jste si jako malí vysnili to, že budete jednou dělat stejné povolání, jako dělají vaši. Tak mám tady třeba zprávu od Lucky. Ahoj, moje mamka byla učitelka. Jako malá jsem si často hrávala na školu a učila jsem panenky a plišáky. Pak jsem se na škole zařekla, že učitelka nikdy nebudu. No a dnes je mi 36 a jsem učitelka. Zdraví Lucie z kabinetu. Krásný. Děkuju za tuhle zprávu. Ahoj Kýříku, tak Abba, která hrála, to je moje srdcovka a vykouzlil se mi úsměv za volantem. Zatlačila jsem i slzičku, ale moje maminka pracovala v kravíně a já udělala učňák a pak jako starší ekonomiku při práci, takže úplně jiný směr. Díky za písničku, boží, moc díky, Pavli. Taky děkuju, jsem rád, že se i vy takhle občas dojímáte při srdcovkách, ale o tom to je, o tom ty vzpomínky vlastně jsou. Ahoj, nedělala jsem a nechtěla jsem dělat práci jako můj taťka, ale bohužel osud tomu chtěl jinak a on před 2 lety odešel, tak se mi převzala po něm. Zdravím do rádia, ano, dělám práci jako můj táta. On je řidič a já už též. Dlouho jsem se hledala v zaměstnání, až jsem našla. Ať si za volantem teda jednou nohou v kriminále, tak je to ta nejlepší práce, jakou jsem kdy dělala. No jo, no, to jsou geny. Jak se říká, geny nevyčůráš. Tak šťastnou cestu za volantem, dejte i vy vědět na 777-937-777, jak je to u vás. A my si dáme další boyband A1 na Hit Radio, rok 22.

Vondrové Fajnšmekry. Ne každý to zná. Texas Black Eyed Boy. Tohle se opravdu jako často nehraje. A pokud

0: vás Black Eyed Boy. A já jsem udělal přesně to, za co bych si normálně nafackoval.
1: Srdcovky Itália.
0: Tohle je přesně to, co jsem nesnášel. Nikdy jsem to neudělal, mimochodem, to jsem udělal poprvý asi. Ale tohle jsem přesně nesnášel, když jsem ještě jako kluk seděl u rádia. Nahrával jsem si ty písničky na kazetu, že jo, byl jsem tam připravený. Vždycky jste museli dát jako rec a play dohromady, že jo, aby se to nahráli. A už se to blížilo ke konci ta písnička a pak do toho někdo začal žvanit. A já, proč? Pro boha živýho, proč? No tak teď jsem to přesně udělal, tak mi to je. Tada! Nemáte zač? Vrátil jsem vás zpátky do 90. V rámci dnešních srdcovek, slibuju, že už to neudělám. Každopádně v rámci dnešních srdcovek, tak jsme vzpomínali i na to, jestli jste šli ve šlépích vašich rodičů, mám tady ještě pár zpráv, jako třeba tady, ahoj Jirko, já to vezmu z jiného pohledu, mému malému je 16 let a už odmala mu říkám, že nechci, aby řídil kamion. Je to práce na prd, nejsi pořád doma, jestli tomu tak bude nebo nebude, tak samozřejmě nezabráním, ale dal se teď na dráhu elektrikáře a mluví o tom, že bude mít jednou svoji firmu. Takže ho v tom plně podporuju a dělám všechno proto, aby jako já za ten volant nesedl. Hezký den, Roman. Romanek, bravo, dobrý, super, to podporuju. Navíc, jestli mu to vyjde, tak trefí jackpot. Já jsem teďko nedávno platil elektrikáře a když jsem viděl tu fakturu, tak jsem chtěl bodnout vidličku do zásuvky a pak i do voka. Takže dobrý. Další zpráva, ahoj, můj táta je voják, jeho táta byl taky voják a já jsem černá ovce rodiny. Na vojně jsem byl, ale nechytlo mě to, takže jsem šel jiným směrem, pracoval jsem dlouho v obchodu a teď jsem v IT. Táta to těžce nesl jeden čas, dneska už je to v pohodě. No jo, ty představy takový někdy jsou, ale já to znám, já jsem taky jako malej, tak jsem se doma hrával s granátama. Táta je voják a jeden čas byl i pyrotechnik, takže jsem doma měl vojáčky a skutečný granáty, který jsme rozebírali s klukama, no. Zase bylo ticho v pokojíčku. Je 12.25, za chviličku si dáme srdcovku na vaše přání. Co byste dneska chtěli slyšet? Dejte vědět na 777-937-777 a je mi jedno, jestli to bude vaše srdcovka, anebo třeba srdcovka vašich rodičů.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak co, Evi, co je nového?
4: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
3: Zase od Valnýho?
4: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
3: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
4: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
5: Dveře Valný, Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
6: Zkuste si dát minutku klidu.
7: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
8: Šéfe, došel matroš!
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
11: Butik salon Professional Treatment.
10: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
11: Kryokůr, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
10: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
11: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictvíperfect.cz.
12: Kuchyně Hofmann.
10: Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
1: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
12: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
13: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
14: Lásko, jaký bys chtěla auto?
15: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
14: Ale já myslel, jakou barvu.
15: Barvu? Já tak to nevím.
14: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
16: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
17: Nosání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.

0: Partners Banka.
1: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám.
2: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý.cz.

0: Posloucháte Hit Radio, 12 hodin, 33 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady srdcovka na vaše přání a dneska vybírám píseň od Gabriely z Olmíku, která má super nápad na písničku. Tenhle song nás vezme 40 let zpátky, konkrétně do roku 1984. 1984. Tohle, když si člověk jako řekne, tak pořád má v hlavě, že to nemůže být zas tak dávno, že jo? Možná si pamatujete přesně, co jste dělali v roce 1984. A přitom ten svět vypadá teď úplně jinak. A tenkrát, to prostě teď žijeme reálně jako ve sci-fi, jo? Ani Fantomas by si to nedokázal představit tenkrát, jak bude vypadat rok 2026. Když si jenom vemete auta, jo? Tak teď elektrický auta, ty designy, který to má vevnitř, všechno, jak se to ovládá, jenom gestama, některé auta už dokonce jezdí úplně sami. No a tenkrát v roce 1984 tak třeba vyšlo legendární Erko, že jo, Škodovka. No, to prostě úplně jiný svět. A když už jsme u těch aut, tak právě my si dáme skupinu, americkou skupinu The Cars a jejich hit Drive. A já jsem strašně rád za tenhle výběr, protože to je tak pozitivní píseň. To je tak krásná balada. Tohle vás v tom šíleném uspěchaném světě reálně na 3,5 minuty zastaví, abyste si ten život taky užili. Mimochodem, objevila se tato píseň i ve filmu 50krát a stále poprvé. Je to skvělý. Gáby, moc děkuji za tuhle srdcovku na přání.

Eva Farna a Mirai. Vzpomeneš si, člověk, když se zaposlouchá do toho textu, tak najednou má úplně jako jiný význam, že jo, po tom, co ohlásila Eva Farna tady rozchod. Teď to řeší úplně všichni, jo. My se tomu věnovat nebudeme, protože prostě za prvé je to bulvár, za druhé je to soukromá věc a za třetí je to prostě život. Tohle se v životě děje, no. Někdy to tak v životě prostě je, že se musíme rozloučit s tím, co a nebo koho jsme měli rádi. My se třeba pro dnešek na Hit Rádiu musíme rozloučit se srdcovkama. A taky se nám nechce. Mě teda rozhodně ne. Ale na rozdíl od našich bývalých partnerů a partnerek se srdcovky zase zítra vrátí a my je přivítáme s úsměvem.

0: Pět vybírám já, ta šestá je vždycky na vaše přání. Těším se moc na zítra. Ale samozřejmě to, že srdcovky končí, neznamená, že my končíme taky. Naopak, my pokračujeme dál. Za chviličku jsou tady nejnovější zprávy. Do 13. hodiny ještě Miley Cyrus, Imagine Dragons, taky Miles Smith. Po 13. hodině taky pro vás chystám spoustu skvělý hudby. No a společně se Koupelnářem tady se mnou tady budete dnes opět až do 15. hodiny, kdy mě tady ve studiu vystřídá naše odpolední show. Takže odpoledne je před náma a bude ještě plný zábavy. Máte se na co těšit. Buďte dál s náma, buďte zítra rádi.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
3: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developer začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Sleva 20%.
4: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
5: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Dostihová sezóna vrcholí. Zveme vás do Pardubic na nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. V neděli 11. října zažijte atmosféru 136. velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Více na závodiště pardubice.cz.

0: široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Hola, hola, Opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.
2: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
3: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
4: Pouze na Lexus Business Week. Nový Lexus ES přijíždí za speciální zaváděcí ceny. Elegantní design, prostorný interiér a vyspělé technologie. Full hybridní Lexus ES nyní získáte se zvýhodněním až 299 000 korun. První zákazníci navíc získají bonus 50 000 korun, 0% financování a zimní sety za polovinu. Od 5. října exkluzivně v Lexus Hradec Králové.
5: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
6: Promění.
5: A v novou sukínku?
6: Promění.
5: A v paraplíčko?
6: Promění.
5: I na obal pro pastelky?
6: I v obal.
5: A v baťůžek?
6: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
7: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
5: Tak já jdu tu petlahy vytřídit.
6: Promění.
5: I na obal pro pastelky?
6: I v obal.
5: A v baťůžek?
6: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
7: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
5: Tak já jdu tu petlahy vytřídit. Tatí, a...
6: Běž už.

0: skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Yeah. Nový plot mám.
3: Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
2: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: závěru dnešní polední hodiny Miley Cyrus. Po 13. hodině například Damiano David, taky LP, nebude chybět ani IZ a další nádherná romantická balada, která nás vezme až na Havaj. No, kam nás vezme Lucie ve zprávách, to uslyšíme za chviličku. Teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Chrudimsku na příjezdu do Chrasti od Zaječic se střetla 3 osobní auta, projedete jedním pruhem. Nehoda se vyšetřuje v Pardubicích v ulici Kapitána Jaroše, dá se projet, ale neberete menší sklus. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz. Nevydařené rande, trapné ticho, rychlé s Bohem a pocit nic moc? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru zabírá 100% a chmury jsou ty tam. Futurum Hradec, prostě lepší móda. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Hradec Králové. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Města svítí, firmy vyrábějí, domovy žijí, protože elektřina má svou cestu. My ji v Profi EMG projektujeme, stavíme a udržujeme. Profi EMG. Stavíme cestu energii. Profiemg.cz.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. České zdravotnictví čekají v příštích letech změny. Chystaná reforma veřejného zdravotního pojištění má zlepšit dostupnost a kvalitu péče a zároveň posílit prevenci. Doplní mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
8: Víceleté dohody mají zároveň umožnit nemocnicím, ambulancím i zdravotním pojišťovnám lépe plánovat a při financování více zohledňovat kvalitu, bezpečí a efektivitu péče. Za účast na preventivních prohlídkách a hrazených screeningích vznikne nárok na odměnu 500 až 1500 korun.
7: Konkrétní podmínky pro získání odměny si nastaví jednotlivé zdravotní pojišťovny. Školní kuchyň v budově prvního stupně Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, začne fungovat na konci tohoto týdne. Ředitel vybral nového vedoucího školní jídelny a do školy nastoupila také nová sociální pedagožka. Nobelovu cenu za fyziku dnes získal belgický astrofyzik Francis Halsen za objev vysokoenergetických neutrin astrofyzikálního původu. K pozorování těchto velmi vzácných elementárních částic vytvořil observatoř IceCube na Antarktidě, díky které jsou jejich interakce pozorovatelné. Teď se ještě podíváme k nám.
9: Šéf leteckých záchranářů Králové Hradeckého kraje Anatolij Truhlář má největší sbírku modelů sanitek u nás. Skoro 3000 kousků. Dokonce je tahle sbírka zapsaná v české databance rekordů. Teď se hledá místo, kde by mohla vzniknout stálá expozice, spojená i s výukou první pomoci.
10: Dnešní cíl je jasný. Směr květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
9: Na Svitavsku v Oldříši už jsme překonali 20 na teploměru, 23 budou odpolední maxima a po celé odpoledne polojasno až oblačno.
11: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio v 1 hodinu odpoledne, 3 minutky máme k tomu, dáme si další hity, který nám jenom podpoří tady to babí léto, které nám končí. Luci, končí nám, viď? Pomalu, ale jistě.
7: Já bohužel musím tuto informaci potvrdit, ač nerada, ale zase ještě nám zbývá dnešek a zítřek a možná částečně někdy i čtvrtek.
0: Takhle, čtu mezi řádky, Luci je teď řekla, že mám pravdu.

Tady když člověk zavře oči, představí si, že je někde opravdu jako na Havaji, že se tam má jako v pohádce, tak je pak těžký ty oči zase otevřít a vrátit se do reality. Co si budeme nalávat? No ano, ale zase když už teda jsme byli teď v té pohádce, tak pojďme na jedno super mega výročí, protože právě dnes je to nádherných 44 let, co měl premiéru Mach a Šebestová. Mach a Šebestová. My jsme žáci 3. B. Jestli máte malé děti, tak možná právě teď čtete knížku. Já se jako přiznám, že tomu mýmu čtyřletákovi, tak čtu tu samou knížku, kterou já jsem měl jako malej v té své knihovně. Jo, knihovně? Řekl jsem to správně? Neřekl jsem knihovně? Knihovně. To jsem jako měl a ta knížka samozřejmě už má některé ty stránky jako vytrhaný, ta vazba není úplně tak jako dobrá, ale je to nádherná nostalgie a je to vlastně super. Je to super, takže jako doporučuju. 44 let je to tady od toho, co, nebo od té doby, co svět poznal utržené sluchátko. No a já si říkám, pojďme si dát takový malý souboj generací. Kdybyste si mohli vybrat, chtěli byste mít utržené sluchátko, takhle jako v reálu, anebo Arabeli prsten. Čemu byste dali přednost? Co byste chtěli mít? A co by bylo první přání, které byste si přáli? Pojďme se trošku zasnít. 777-937-777. Napište mi na WhatsApp Vitrádia. Prsten nebo sluchátko. Jo? A klidně tam můžete přihodit. Je to vaše přání. A žijeme jenom jednou, žijeme jen raz, tak

protože právě dnes je to 44 let od premiéry žáků z 3. B, Macha a Šebestové. Tak vypadá to, že tady evidentně Arabely prsten vítězí. Zuzka třeba píše, no jasně, že prsten a večerovala bych ze sebe přece krásnou princeznu s korunkou a šatama se zámkem a hlavně se zahradníkem. Typický, jo? Chudák princ, ten by bojoval někde s drakama, zatímco by se mu doma o trávníček jeho princezny staral zahradník. Jo, jo, typický. Další, ale určitě Arabelin prsten, kdo by se tahal s takovým sluchátkem, když se ani do kapsy nevleze. Chápu? Já, tohle je hezký, tady úplně nějaký cizí číslo, tak snad to není... Co to je, nějaký vir? Není to vir. Je to pozdrav z Itálie. Ježíš, to je krásný. Ahoj, tady Káča, zdravím z Itálie. Žiju tady už moc let, ale pořád vás ráda poslouchám. Určitě prsten Arabely. No tak to zdravíme, to je krásný. Taky bychom tady chtěli moře. No jo, nemáme všechno. Co dál? Hele, prsten, ten se líp nosí, viděl si, jak bylo to sluchátko velké, kdo by se s tím tahal. A přál bych si, aby jeden měsíc mluvili politici jenom pravdu. To bychom se dozvěděli věcí. Já vím, utopie, čus Pavel. Jo, Pavle, co utopie? To by byl klid, kdyby politici jeden měsíc mluvili pouze pravdu. To by byl

0: Závěr, Jirko, já bych dal přednost prstenu a tím bych si vyčaroval i to sluchátko. Tleskám. Konečně typicky česká odpověď. Ano, tohle je ta česká klička. To je krásný, ale ta zpráva ještě pokračuje. No a tím sluchátkem bych zařídil výhru našich dneska proti Anglii, protože už by si to kurňa zasloužili. Jo, ten fotbal, to je krásný, úplně to vidím. Halo, halo, proč je gólu málo? A tak volám jako hrom, ať daj večer Anglánům gólu milion!
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého. Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Více na kopecký.cz.
4: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nadkvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 19. a 20. října vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pit, pit.
2: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé a nebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
4: Poznejte výkon nářadí Flex během týdne s Flexem v Top Centru. Od 12. do 17. října vás zveme do nové prodejny TopCentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Při nákupu strojů Flex nad 6900 korun bez DPH získáte 5 hodinový akumulátor za jedinou korunu. Flex. Specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Více na TopCentrum.cz.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr.
5: Rozšíříme výběr.
6: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
9: Je, ty se vdáváš a máš už vybrané svatební šaty. Jakou budeš mít kytici? A co prsínky?
10: Přijď si i ty vše domluvit a vybrat na svatební veletrh. Svatební veletrh v budově A Univerzity Hradec Králové 9. a 10. října. Vstup je zdarma. Více na www.svatebniveletrhhradec.cz.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Okna Artyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková a plastová okna, ale i zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant@okna.cz.
13: krant@okna.cz.
12: Krant Okna. Lepší pohled na svět.
14: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
15: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
14: No nekecej.
15: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
16: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
17: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Poetika, mám pocit, že tě ztrácím. Jestli máte pocit, že se ztrácíte ve všech moderních technologiích a v současném světě 21. století, no tak se nebojte, teď nemám pro vás tip na nějaké přednášky nebo moderní workshopy, jak se v tom zorientovat a podobně. Vůbec ne, naopak. Jestli se ztrácíte v současnosti, tak se s námi na Hit Radio vraťte zpátky v čase. My vás vezmeme do doby, ve které se budete cítit jako doma. 80, 90 a milénium. 3 hodiny vzpomínek a samozřejmě i tehdejší hudby, tak to je Hit Radio Classic. Začínáme už dnes večer od 18 hodin. No a teď jedna malá ochutnávka z dnešního večera. Tohle je rok 1995. Simply Red, Fairground na Hit Radio. Jenom pro vás. Hezký úterý.

0: do 90. let a vracíme se zpátky do 21. století, konkrétně do roku 2026. A pokud naopak jako máte rádi ty moderní technologie a všechno, co se týká 21. století, tak určitě samozřejmě jste slyšeli o bitcoinech, že jo? Tak mám tady jednu takovou jako zajímavou věc, zajímavý tip, který by vás mohl trošku oslovit. Protože chviličku byl klid a už zase se začíná o bitcoinu hodně mluvit. Zase všichni začínají špekulovat, co to je a jak to získat a tak podobně. A dokonce i banky už ho začaly nabízet. Jo. A třeba Partners Banka teď dovoluje koupit si bitcoin přímo v jejich bankovní aplikaci. Žádná registrace, žádný složitý nakupování, kousek vám dají dokonce zdarma. Jo, koukám tady, že je tam nějaká akce, že když při zakládání účtu zadáte kód BTC500, tak dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu bitcoinu. Takže pokud vás tohle zaujalo a chcete mít vlastní kousek bitcoinu, tak udělejte asi jako přesně tohle. Stáhněte si apku Partners Banky, zadejte kód BTC500 a kus bitcoinu zdarma máte vlastně doma. Jo? Kdo to má? Pak můžete přijít večer do hospody a říct, hej, mám kousek bitcoinu. A vyměně vám na to řeknou, hej, tak platíš účet.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz

0: zeď. Tweet, tweet.
1: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
2: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
1: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
2: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp, než venku.
3: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
4: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
5: Rekutech.
6: Peníze včas, když se tam rád vracíš.
3: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
7: Chcete mít svůj vůz stále jako nový? Autolaky Trutnov. Nabízíme míchání barev na auta a motocykly, plnění do sprejů a opravných tužek. Autolaky Trutnov. To je měření odstínů fotospektrometrem a velký výběr sortimentu pro lakírníky. Naši prodejnu najdete v Trutnově, ulice Roty Nazdar. Autolaky Trutnov.cz.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Objevte nový Dongfeng Mate, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
17: Na práce v rohlíku.cz ji najdeš.
16: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi nezeš, vše tě naučí zkušený parťák.
17: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na prácevrohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
18: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
19: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
20: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
19: A co je Chytrárt?
20: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
19: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
21: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
22: Do prkený ohrady, Pepo!
23: Evo, co blázníš?
22: Pepo, já ti povídám, že jestli ty dveře nenecháš okamžitě vyměnit, vyměním si je sama.
23: Ty bláho, ona je to ale fakt schopná. Přemýšlej, Pepo, přemýšlej. Jak se jmenuje ta firma z rádia? Valný. Dělají i vchodovky. Podíváme se.
22: Necháš okamžitě vyměnit, vyměním si je sama.
23: Ty bláho, ona je to ale fakt schopná. Přemýšlej, Pepo, přemýšlej. Jak se jmenuje ta firma z rádia? Valný. Dělají i vchodovky. Podíváme se. Dveře, Valný.

0: i za 100 let.
1: Co bude za 100 let, tak to nevíme. A na druhou stranu možná ani vědět nechceme. Co se ale děje teď v roce 2026, tak to víme a řekneme vám to v nejnovějších zprávách už za chvíli na Hitrádiu. Ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, Hradecký okruh bez omezení, v noci v Malšovicích skončila, takže všechny pruhy jsou volné. Zpomalte před Hrochovým Týncem ve směru od Vysokého Mýta, jsou tady silničáři. No a vaše dopravní info budeme rádi, když zavoláte na 801 1100.
3: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: 1900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Renková. Česká železnice je za posledních 5 let výrazně bezpečnější. Počet těžkých nehod klesl o zhruba 40%. Problematickým místem ale zůstávají železniční přejezdy. Za Drážní úřad Pavlína Straková.
6: Na přejezdech loni zemřelo 31 lidí, o 4 více než rok předtím. Správa železnic proto pokračuje v modernizaci přejezdů na své železniční síti. Jen loni jich bylo upraveno 200 a dalších 66 úplně zrušeno.
5: Problémem zůstávají také vlaky, které projedou návěstidlo na červenou. Loni k tomu došlo ve 177 případech, podobně jako rok dříve. Společnost SCIO chce založit vysokou školu. Požádala o státní souhlas. Pokud záměr schválí ministerstvo školství a Národní akreditační úřad, mohli by první studenti nastoupit v září 2027. Škola by měla sídlit v metropoli a z kraje nabízet 2 bakalářské studijní programy. Jirka Lehečka titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. V dnešním finále podlehl světové trojce a španělskému obhájci Alcarazovi 6-7 a 4-6. Utkání na tvrdém povrchu prohrál za hodinu a 36 minut. Lehečka tak nevyužil šanci na zisk třetího a dosud nejcennějšího titulu. Teď se podíváme k nám.
7: Aby bylo po dopravní stránce pod Kunětickou horou bezpečný, tak tam začaly úpravy autobusových zastávek, křižovatky i části silnice. Přibude tady nové místo pro přecházení, bezpečnější nástupní plochy a také přehlednější dopravní značení. Stát tohle všechno bude 5,5 milionu korun.
8: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
7: Tohle je přesně to počasí ve východních Čechách. Na prochajdu s kafíčkem, no pokud můžete, zajděte. Do večera polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů Celsia.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
9: Pokračuje odpoledne na Hit Radio, máme 2 hodiny a tím pádem tak si opět spolu budeme povídat. Dneska opět budu chtít vědět váš názor a zkusíme zjistit, jestli mají vědci pravdu, anebo jsou úplně mimo mísu. Dáme si jeden hit, vyhlásíme dnešní téma, bude sportovní a vlastně fotbalový. Tak jestli fandíte fotbalu, teď přijde konečně taky řada na vás.
4: Hit Radio Černá Hora.

0: Alan Walker na Hit Radio ve 14:05.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A je to tady, mám tady pro dnešek další téma. Mám tady další statistiku vědců a jsem strašně zvědavej, jestli se mýlí anebo ne. A pokud ne, tak mi to vlastně udělá hroznou radost. Dnešní téma je, že 73% českých fotbalových fanoušků začalo věřit našemu nároďáku, začala je bavit hra, jakou se prezentují pod novým španělským trenérem. Mají
1: vědci
0: pravdu a nebo ne? Co vy si o tom myslíte? Díváte se na náš nároďák, fandíte mu, jste dlouhé roky fanouškem, nebo faninkou samozřejmě. Dneska hrajeme večer proti Anglii, tak se nám to vlastně jako hodí, protože budeme hrát ve Wembley. Anglie je extrémně silný, náročný soupeř. Teď vyklepli Chorvatsko 7-0. No a my máme novýho trenéra, máme tam nováčky v týmu, mladíčky. Trenér Denia tak dokonce pozval 7 nováčků. 6 z nich už hrálo. No a obraz naší hry se za velmi krátkou dobu radikálně změnil. Tak se ptám, mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 73% českých fotbalových fanoušků začal bavit náš národní fotbal? Dejte vědět, co si myslíte, 777 937 777.

0: pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: Posloucháte Hit Radio. Dneska večer hraje český fotbalový nároďák proti Anglii v rámci Ligy národů. Máme těžkou skupinu Španělsko, Anglie, Chorvatsko. No a nelze si nevšimnout, jak se změnila hra českého národního týmu. A všimli si toho taky naši
0: vědci,
1: kteří teď tvrdí, že 73% českých fotbalových fanoušků zase začalo věřit našemu nároďáku a baví je náš fotbal. Tam se vás co vy na to? Na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. My lítá normálně jeden centr do 16 za druhým. To je jedna zpráva za druhou. Tak super, pojďme na to. Libor, ahoj, já už jsem nad fotbalovou repre zlomil hůl a teď ji zase slepuju dohromady. Mile mě to překvapilo, i se dneska večer těším na fotbal. Hezky. Další, čau, mě nároďák víc než překvapil. Asi ty prachy, co dávají novému trenérovi, mají smysl. Myslel jsem si, že to trenérem není, ale asi ano. Ještě je brzy říkat, jak jsme skvělí, anebo že v budoucnu vyhráme euro, ale jestli jim tenhle přístup vydrží, tak by to mohlo jednou zase cinknout. A když ne, tak nevadí. S kvalitní hrou jsem smířen i s porážkou. Zdraví Tomáš. Díky za zprávu. Další názor, je to tak, nároďák sleduju už od svého dětství, kdy jsem čuknul k fotbalu. Každopádně ta chuť začala opadávat. Několik kaus, výroků, styl hry, bez nápadu, taková potápějící se loď. Jsem rád, že přišel někdo, kdo tomu dává směr a zvedá naši repre nahoru. Konečně je tam nějaký nápad, přihrávky, kombinace, útoky, dá se na to dívat. Tak jen tak dál, chce to čas, i přes ty nynější prohry, tak je to vlastně výhra. Další hezká zpráva, za to moc děkuju a vlastně jako po tohle se můžeme jako podepsat, jo, protože přesně je tam nápad, jsou tam přihrávky, kombinace, útoky. Když jsme hráli proti Anglii, tak já si pamatuju z druhého poločasu, takhle jsem u toho stál hned vlastně u hřiště, jak tam stojím s mikrofonem a hlásím ty góly se staví a tak, tak to mám hned z první ruky a teď koukám, jak z té šestnáctky od nás, respektive teda přímo od golmana, na pár doteků jsme se dostali až k ním před bránou. Říkal jsem si, wow, to hrajeme my? Je to krásný, takže i za mě je tam opravdu ten nějaký jako španělský cit pro fotbal vidět. A je vlastně skvělý, za jak krátkou dobu to ti kluci začali hrát. Co vy si o tom myslíte? Je možný, že tedy
0: vědci
1: mají pravdu, když tvrdí, že 73% fanoušků je vlastně zase spokojeno? Já si říkám, a co dělá těch 27% ostatní? Co chcete víc? Tak dejte vědět, 777-937-777, jako kdyby jsme teď byli v hospodě u stolu, pojďme si normálně popovídat o fotbale, jo? Chlapi i dámy.

0: Krištofa Šňůry na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tvrdí, že 73% českých fotbalových fanoušků začalo věřit našemu nároďáku, že je na správné cestě a baví je ten směr, kterým jdeme. Dal jsem se, co i těch zblých 27% a pár zpráv mi sem přišlo. Třeba tady Lukáš píše, čau, já spokojený nejsem, čekal jsem víc, dělalo se z toho halo, ale pořád jsme nedokázali ani jednou vyhrát, vzadu jsme s nulou a to vamos Česko je taky bizár, jako kdyby Španělé měli pojďme Espaňa. Díky za názor. Tady já se postavím trošku do obrany. zkusím odrazit tyhle útoky, protože za první, jasně, zádu s nulou, chápu, vypadá to jako blbě, na druhou stranu Anglie, Chorvatsko, Španělsko, jo. Co jako víc, jo, to prostě mistři světa, mistři Evropy, je to bronzový z mistrovství světa aktuálně, to prostě jako... Já jsem rád, čekali jsme, že to asi bude s nulou a nikdo ale nečekal, že nedostaneme jako za 4 zápasy tak málo gólů. Mohli jsme tam mít jako každý zápas 5-0, že jo, nebo 0-5, jo, z toho našeho pohledu. A ono ne, my jsme šahali i po remíze se Španělskem, jo. Takže ty brďo, jako co víc. No a třeba vamos Česko. Tak to je věc, která taky rozděluje fanoušky. Na druhou stranu, my jsme spojili dva světy. Spojili jsme Španělsko a spojili jsme Česko. Máme poprvé v historii španělského trenéra. Takže kdyby Španělé měli poprvé ve své historii třeba českého trenéra, tak by taky jako si mohli klidně dát, asi ne, pojďme Espaňa, protože to se jim blbě vyslovuje, ale třeba Espaňa do toho. Jako proč ne? Je to vlastně jako, je to fajn? Je to pořád show? Takže jako za mě jako dobrý. Co dál? Co vy si myslíte? Čau, myslím si, že jasně... Fotbal vždycky bude fotbal, mnoho pověku pro nic, stejně to vždycky dopadne tak, že částka za ty prostitutky rozhodně neodpovídá. Taky dobrý názor. A teď pojďme tady, když to všechno spočítat, udělat nějaký rezime, jo, jak to vypadá. Vypadá to, že... V tomto případě mají pravdu, protože opravdu... Těch 73% je podle mě reálné číslo i podle toho, co vy píšete. A my dneska večer budeme držet palce a já to tady zavřu, ještě tady Mirek píše. Fotbal mi pod novým trenérem opravdu baví, je dobře, že nás trénuje někdo s odlišnou mentalitou, která je v tom rozhodující. Baví to hráče, baví to fanoušky, radši prohraju s takovým fotbalem. Hlavně to přitáhne více dětí ke hře, budoucí hráče a možná i budoucí reprezentanty. Mirku, díky za tuhle zprávu, tohle bych to zavřel a tvrdím, že teda pro dnešní den mají pravdu a my večer budeme fandit našim proti Anglii. Díky za vaše názory. Zítra zas.
1: Dostihová sezóna vrcholí. Zveme vás do Pardubic na nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. V neděli 11. října zažijte atmosféru 136. velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Více na závodiště pardubice.cz. Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
7: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
8: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablovrchlaví.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
13: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne.
14: Od pátečního odpoledne.
13: Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
17: Jsem horská gorila z Ugandy.
18: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
17: Jsem horská gorila z Ugandy.
18: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách.

0: Bezbanka.
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

Letos je to 50 let od doby, co vyšel legendární hit Jirky Schellingera Léto s tebou. Tohle je nová verze, cover verze od Sofiana Mežmeže. Léto s tebou. Má to stejný vlastně jako vibe. Je to super. Mimochodem, tahle skladba vznikla pro film Bobule a Bobulky, čtvrtý díl oblíbené filmové série, ve který se mimochodem znovu setkáte s Krištofem Hátkem a Lukášem Langmajerem. Tolik tedy na Hit Rádiu. Léto s tebou. No, léto nám pomalu jistě končí. Už tento týden prý má babí léto skončit. No, tak uvidíme. Uvidíme, jestli se k nám zase vrátí nebo ne. Ale je jasný, že o víkendu už asi budeme normálně nosit prší pláště a že teploty padnou až o 15.

0: Machine, supernova, kterou si taky velmi často píšete do našich srdcovek, a tím pádem jsem ještě dneska jí takhle stihnul, jsem rád, že jsme to stihli. Hit Catch do 15. hodiny, ještě Eva Farná, taky Zayn a Sia, a nebudou chybět ani Imagine Dragons a legendární hit Thunder, který je vystřelil až do hudebního vesmíru a dotyk tam takhle jako krouží jako satelit a dívají se na nás ze zora, stejně tak na všechny ostatní kapely. Tohle všechno stíháme do 15. hodiny, od 15. se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Mirka Pelnář a budu tady s vámi zase zítra mezi 12. a 15. Zítra je středa, takže nás ve 2 odpoledne čeká ruleta dvojsmyslů a ve 12 hodin vaše oblíbené srdcovky. Tak se smějte!
1: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Okna Artyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková a plastová okna, ale i zimní zahrady, včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz. Krant-okna.cz. Krant Okna. Lepší pohled na svět.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Šéfe, došel matroš.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
11: Českou ženskou fotbalovou reprezentaci čeká baráž o postup na mistrovství světa 2027 v Brazílii. Lvice se utkají 9. října od 19 hodin v Pardubicích na stadionu Arnošta Košťála se Skotskem. Povede se Lvicím poprvé v historii kvalifikovat na velký turnaj? Pojďte se podívat a povzbudit české reprezentantky přímo na stadion. Nebo je sledujte živě na ČT Sport. Vstupenky jsou k dispozici na www.fotbalenigu.cz. Partnery jsou ČSOB, Fortuna a Adidas.
12: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Poslední Lexus Business Week letošního roku přináší mimořádné nabídky na vybrané modely Lexus v Hradci Králové. SUV NX se zvýhodněním až 598 tisíc korun. Luxusní RX se slevou až 716 tisíc. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Už od 5. října v Lexus Hradec Králové.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
18: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
19: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
18: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
20: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Silnice u nás na východě Čech vypadají docela v pořádku, akorát si dávejte pozor na trase Vysoké Mýto Chrudim před Hrochovým Týncem, tak tady bude ještě hodinu probíhat údržba vozovky. Kdybyste mělo i vy něco aktuálního, tak vaše dopravní info volejte na 800 1 1100.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz. Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engova nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
6: Hey, we are Imagine Dragons.
7: Hey, I'm Lady Gaga.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.
11: 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Na Černé hoře jdeme rovnou na silnice D35 ze Sadové do Hradce Králové míří do finále. Silničáře finišují s vozovkou proti hlukovými stěnami i napojením na křižovatky. Řidiči by se po novém úseku měli projet už letos v prosinci. No a teď se spolu jdeme podívat na Hradeckou Benešovku, na sídliště, které postupně prochází velkou proměnou. Teď technické služby bourají lávku u Byly.
12: Konstrukce ve špatném technickém stavu bude odstraněna a nahrazena novou monolitickou železobetonovou konstrukcí. Současně s těmito pracemi bude odstraněna ocelová lávka vedoucí k poliklinice 3. Přímé spojení s ochozu k poliklinice tak bude uzavřeno do doby plánované rekonstrukce v rámci nového plánu obnovy Benešovy třídy.
11: Potvrdil Černéhoře ředitel technických služeb Hradec Králové Tomáš Pospíšil s tím, že všechny tyhle práce budou hotové do konce tohoto roku. Stát posílá do aukce další zabavený a nepotřebný majetek. K mání jsou luxusní Rolexky, elektronika i ojetá auta. Některé dražby startují hodně nízko. Třeba jízdní kolo začíná na 16 stovkách, pojízdné auto se dá sehnat pod 30 tisíc korun. Naši fotbalisté se zápasem v Anglii pokusí překvapit bronzové medailisty z letního mistrovství světa a po úvodních třech porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Santi Deniou poprvé budovat. Kvůli trestu za vyloučení při sobotní porážce 1-3 ve Španělsku bude tým postrádat kapitána Ladislava Krejčího a chybět bude i zraněný záložník Lukáš Červ. To Lvíčata naskočí proti Portugalsku. Zakončí skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Druhou příčku a účast v listopadové baráži už mají svěřenci Michala Bílka jisté.
13: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
11: Podzim se tak nenápadně hlásí o slovo třeba těma přízemníma mrazíkama, co nás čekají zítra po ránu. Při jasné obloze budou jen 3 stupně Celsia. Přes den naštěstí 18 až 23 a zase převážně polojasno až oblačno. Po ránu místy mlhy.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: Krásné úterní odpoledne, 15. hodina je tady a s vámi v éteru Hit Radio Černá Hora dneska Vojta Kudla. Moc díky, že i dneska ladíte odpolední show, moc si toho vážíme. Dneska mám spoustu témat, který bych chtěl s vámi probrat, takže buďte připraveni. No a do té doby další skvělé hity. Teďka už Shakira, tak krásný poslech přejeme.

0: into dust. All that I adore.
1: 15 hodin a 9 minut posloucháte odpolední show a Hit Radio Černá Hora. Moc díky za to. Vím, že Vánoce jsou ještě za delší dobu, ale dneska jsem se jako dočetl, že vánoční kapr letos nejspíš podraží. Takže jestli je u vás kapr na Štědrý den nebo na Štědrý večer něco, přes co prostě nejde vlak, letos si za tuhle tradici možná trochu připlatíte. Ryby potrápilo počasí, místy jich je méně a někde se dokonce nebudou konat ani tradiční výlovy. Ale mě teď vlastně zajímá, jak to máte na Vánoce vy, tak nám napište na náš WhatsApp 601 292 464, co musí být na vašem štědrovečerním stole a dokázali byste si vlastně kapra kvůli vyšší ceně jako vzdát. Já jen připomínám, že přechod na kuřecí řízek letos podporuje 10 z 10 kaprů. Na Hit Radio Černá Hora teď už ale další muzika, tak pohodové odpoledne přejeme.

0: naprosto fantastická Leony a Don't Worry tady u nás v odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora. No a já jsem se vás před chvilkou ptal a taky jsem hovořil o tom, že má kapr pěkně podražit letos. No a já se vás ptám, co musí být na vašem štědrovečerním stole a dokázali byste se kapra kvůli vyšší ceně vzdát. No a na náš WhatsApp 601 292 464 chodí spoustu zpráv, tak pište dál a za chvilku se společně tady na to podíváme.
1: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
3: Boutique salon Professional Treatment.
2: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
3: Kryokůr, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
2: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
3: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
4: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
2: Poznejte výkon nářadí Flex během týdne s Flexem v Top Centru. Od 12. do 17. října vás zveme do nové prodejny TopCentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Při nákupu strojů Flex nad 6900 korun bez DPH získáte 5 Ah akumulátor za jedinou korunu. Flex. Specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Více na TopCentrum.cz.
5: Hola, hola, Opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.
2: Chcete mít svůj vůz stále jako nový? Autolaky Trutnov. Nabízíme míchání barev na auta a motocykly, plnění do sprejů a opravných tužek. Autolaky Trutnov. To je měření odstínů fotospektrometrem a velký výběr sortimentu pro lakírníky. Naši prodejnu najdete v Trutnově, ulice Roty Nazdar. Autolaky Trutnov. CZ.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu.
10: Barvu? Já tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
11: Viděl jsi to?
12: A co, jako?
11: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
12: No má bejt.
11: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
12: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
11: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
12: Radši dopíjat ti to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
13: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.

0: Ters banka.
1: Nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Panečku, to je sestava, která má na starosti tuto parádní muziku, kterou jsme si dali tady a teď na Hit Rádiu Černá Hora. Já jsem se vás ptal, co musí být na vašem štědrovečerním stole. Tak se pojďme podívat na vaše zprávy z WhatsAppu. Napsala třeba Katka, u nás každý něco jiného, já lososa, manžel kapra a děti řízek, takže na štědrý večer nevypadám jako máma, ale jako kuchařka v restauraci. No tak panečku Katko, to u vás musí být teda pošušňáníčko. No, napsal třeba taky Jirka, já bych kapra klidně vynechal, ale tchán by to bral jako útok na české tradice, takže dokud slavíme Vánoce s chánem, kapr bude. No, Jirko, napsal taky Honza, u nás se o kapra vždycky všichni hádají, že ho chtějí, a pak na štědrý večer stejně všichni sáhnou po řízku, takže letos možná poprvé ušetříme a přestaneme si lhát. Honzo, moc díky. Tak to je zajímavý teda. Takže podle vašich zpráv to vypadá, že byste klidně toho kapra letos vynechali. To jsem teda dost překvapený. No jo, moc díky za vaše zprávy na WhatsAppu a my teďka už jdeme zpátky k muzice. Tohle to je Cher, muzika, kterou milujete, a já vám přeju krásné úterý do celých východních Čech.

0: fajn, a to i na Hit Rádiu Černá Hora. Tohle byla skupina Jelen v odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora. Jestli máte rádi velký sportovní večery, tak zítra se Pardubice v 18 hodin na chvilku promění v basketbalovou Evropu. A to doslova. Do Pardubic totiž přijede Alba Berlín a proti ní se postaví Slavia. Hraje se basketbal Champions League, takže žádný přáteláček na rozehrání rovnou Liga mistrů. Vstupenky jsou k dispozici a zakoupit si je můžete na ticketportal.cz.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Hradec Králové. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Máme ji!
3: Naši novou akuvrtačku.
2: Jen za 799 korun.
3: S baterií a nabíječkou v ceně.
2: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
3: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
9: Šéfe, došel matroš!
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Dusno po hádce, nálada na bodu mrazu, jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
13: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
14: Rekutech. Férový šéf. Čisté prostředí.
15: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
13: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
16: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
17: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
18: Na práce v rohlíku.cz ji najdeš.
17: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi nezeš, vše tě naučí zkušený parťák.
18: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na práce v rohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
19: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
20: Města svítí, firmy vyrábějí, domovy žijí, protože elektřina má svou cestu. My ji v Profi EMG projektujeme, stavíme a udržujeme. Profi EMG. Stavíme cestu energii. Profiemg.cz.
21: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne. Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
22: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
23: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
24: Hitradio Černá Hora.

0: Cyril a Stumble In nám zakončuje 15. hodinu a my se pojďme podívat taky na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, pozor, v Hradci Králové, v ulici Víta Nejedlého směrem na Třebechovice pod Orebem. Tady bourali dva osobáci, tak počítejte s menším zdržením. Kdybyste měli vy něco aktuálního, vaše dopravní info, volejte na 800 1100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
11: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
12: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Gripeny se přesunuly z Čáslavy do Pardubic a místní se kvůli jejich provozu začali stěžovat na hluk. V Čáslavi totiž probíhá modernizace letiště a gripeny mají v Pardubicích zůstat minimálně 2 roky. Armáda přiznává, že hluk řeší a slibuje výcvik co nejvíc přizpůsobit tak, aby obyvatele zatěžovalo co nejméně. Šéf leteckých záchranářů Královéhradeckého kraje Anatolij Truhla má největší sbírku modelů sanitek u nás. Skoro 3000 kousků. Dokonce je tahle sbírka zapsaná v české databance rekordů. Teď se hledá místo, kde by mohla vzniknout stálá expozice spojená s výukou první pomoci. Tak pokud o něčem víte, tak dejte vědět. No a teď na Černé hoře na čerpací stanice. Řidiči ode dneška ušetří pár haléřů při tankování nafty. Její maximální cena klesla o 16 haléřů na 48 korun 38 haléřů. U benzínu se ale nic nemění, cenový strop zůstává lehce pod 640 korunami. Musíme 100% koncentraci udržet po celou dobu, říkají pardubičtí basketbalisté, které za 4 hodiny čeká premiéra v Lize mistrů. V Itálii naskočí na palubovku Reggiani.
13: Všechny ty haly v té Evropě jsou nádherný, i tahle je hezká. Líbí se mi tady a moc se těším. Je to taková premiéra pro Pardubice, takže se na to moc těším a doufám, že se uvedeme v dobrým světle.
12: Těší se pardubický Jakub Tuma. Je to speciální moment. Splnění jednoho z velkých trenérských cílů i snů, přiznal trenér Bexy Honza Šotnar. Zároveň ale říká, že se snaží na to nemyslet a připravit se jako na každé další utkání.
14: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
12: Meteorologové straší přízemními mrazíky. Po ránu můžou být jen 3 stupně Celsia. No, to už přestává veškerá legrace. Ještě, že přes den si polepšíme na 18 až 23 stupňů a dneska je i zítra bude polojasno až oblačno. Po ránu místy mlhy.
11: Hit Radio Černá Hora.
0: 16 hodin tady a s vámi odpolední show dneska v mojí maličkosti. Moc si vážíme toho, že i při úterku ladíte. Koukal jsem na to počasí, no, do čtvrtka má být celkem v pohodě, pak se má ale ochladit, tak nezapomeňte do sebe cpát co nejvíce vitamínů. Teďka už ale na Hit Rádiu česká muzika, Činasky, tak hezké odpoledne přejeme do východních Čech.

Black Amber do celých východních Čech pěkné úterý pře Vojta Kudla. Věříte na pověru, že když vám přes cestu přeběhne černá kočka, přinese vám smůlu? Tak jedna paní už věří a podle mě jako hodně. Přes cestu jí totiž přeběhlo černé kotě, paní ho nenechala jen tak, vzala ho a jako správný člověk odnesla na služebnu strážníku. Jo, krásný dobrý skutek, co by se tak mohlo pokazit, že jo? No, třeba to, že si strážníci paní prověřili a zjistili, že je sama hledaná kvůli neplacení výživného. Jo, si to představte, jdete na policii s pocitem, že jste právě zachránili kočku a za chvilku zjistíte, že vlastně kočka pomohla policii najít vás. No, já nevím, ale tohle kotě podle mě moc dobře vědělo, co dělá. Jo, žádná smůla. No.

Hity, Hit Rádio Černá Hora a taky odpolední show, díky, že ladíte. Za chvilku vám na Hit Rádiu Černá Hora řeknu, jak pánové můžou udělat své drahé polovičce radost dárkem. Takhle, opravdu hodně drahým dárkem. Za chvilku více info, do té doby ale muzika, zazní Enrique Iglesias a nebo Hozier, tak si na to počkejte tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora.

0: jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součást nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
0: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
3: Dostihová sezóna vrcholí. Zveme vás do Pardubic na nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. V neděli 11. října zažijte atmosféru 136. velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Více na závodiště pardubice.cz. Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství.
4: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nadkvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 19. a 20. října vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.
5: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: teď. Tweet, tweet.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Pouze na Lexus Business Week. Nový Lexus ES přijíždí za speciální zaváděcí ceny. Elegantní design, prostorný interiér a vyspělé technologie. Full hybridní Lexus ES nyní získáte se zvýhodněním až 299 tisíc korun. První zákazníci navíc získají bonus 50 tisíc korun, 0% financování a zimní sety za polovinu. Od 5. října exkluzivně v Lexus Hradec Králové.
6: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 tisíc kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
7: Je, ty se vdáváš a máš už vybrané svatební šaty. Jakou budeš mít kytici? A co prstýnky?
8: Přijď si i ty vše domluvit a vybrat na svatební veletrh. Svatební veletrh v budově A Univerzity Hradec Králové 9. a 10. října. Vstup je zdarma. Více na www.svatebniveletrhhradec.cz.

0: 39 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Zier, tu svít, skvělá muzika na pohodové úterní odpoledne. Pánové, chcete své drahé polovičce ukázat, že ji opravdu milujete? Tak jsem našel skvělý dárek. Jen je u něj slovíčko drahé potřeba brát opravdu doslova. V Dubaji totiž vyrobili dámské lodičky, za které dáte v přepočtu, a teď dobře poslouchejte, asi 375 milionů korun za jeden pár. Za 375 mega už bych ale čekal, že nejenom budou krásně vypadat, měli by se taky sami obouvat, že jo, odnes na večeři a cestou domů ještě nejlépe splatit hypotéku. Takže dámy, pokud čekáte, jestli vám je partner koupí, možná bude rychlejší vzít situaci do vlastních rukou. Vždyť to znáte, někdy se žena prostě potřebuje zastavit, zhluboka nadechnout, soustředit se na to hezké a někdy prostě potřebuje nové boty. Jen v tomhle případě bych před nákupem doporučil ještě takovou drobnost, jo? Vyhrát aspoň tak třikrát ve sportce. Na Hit Rádiu Černá Hora teď ale Alvaro Soler a Sofia. Tak krásné odpoledne do celých východních Čech.

0: Byla parádní Pink do východních Čech na Hit Rádiu Černá Hora. Jestli se chystáte na nějakou odpolední procházku, naprosto tomu rozumím, kor když tento týden má končit babí léto. Než ale vyrazíte, stáhněte si aplikaci do telefonu Radia.cz, ať můžete mít Hit Rádio Černá Hora kdekoliv sebou. Když tak učiníte, uslyšíte další skvělé hity, dáme si třeba Hunter X a Golden, anebo zazní taky Nico Santos. Tak si tady na to počkejte na Hit Rádio Černá Hora. Hit Rádio.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Koberce Brázda.
4: Koberce Brázda.
3: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
5: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duo Pack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr a...
8: Rozšíříme
9: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
8: Ale je to na
10: vás. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne.
12: Od pátečního odpoledne.
11: Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplast HK.cz.
16: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
17: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
18: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
17: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
18: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
19: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
20: Objevte nový Dongfeng Mate, moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
4: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
12: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
19: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Nehoda se došetřuje v Hradci Králové v ulici Víta Nejedlého směrem na Třebechovice pod Orebem, kde bourali dva osobáci, tak pozor na to. No a teďka taky jedna zpráva od vás.
1: Tady řidička z Úpice, kdo jedete přes Velký Svatoňovice do Bohuslavic a do Trutnova, tak se v této cestě vyhněte, nebo naopak, protože přesně v Bohuslavickém viaduktu je uvízí kamion ze dřevem a bude to tam ještě asi nadlouho.
0: Moc děkujeme za tohle skvělé hlášení. No a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Saďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Města svítí, firmy vyrábějí, domovy žijí, protože elektřina má svou cestu. My ji v Profi EMG projektujeme, stavíme a udržujeme. Profi EMG. Stavíme cestu energii. profiemg.cz.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: dneška měly obce domácnostem dodat hlasovací lístky pro podzimní volby. Možné je ale získat i předem na obecním úřadě nebo pak i ve volební místnosti v den voleb. Ode dneška také platí zákaz zveřejňování volebních průzkumů. Ten potrvá do konce voleb. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14:00 a uzavřou se v sobotu ve 14:00. Švédsko rozmístí na jihovýchodě Polska systémy vzdušné obrany Patriot, aby chránilo logistické centrum NATO zajišťující dodávky zbraní na Ukrajinu. Už od prosince oznámil to dnes na tiskové konferenci švédský premiér. Ujistil také, že vyslání systémů nebude mít negativní dopad na obranyschopnost severské země. Europoslanci schválili program Evropské unie pro obranné inovace v hodnotě 115 milionů eur. Program má poskytovat rychlou a pružnou finanční podporu malým a středním firmám, včetně startupů. Právní předpis teď musí ještě finálně potvrdit členské země a poté program na začátku roku 2027 vstoupí v platnost. A jdeme na sport. Srbský tenista Novak Djokovic proměnil i svůj sedmý start na turnaji v Pekingu v zisk titulu. Cestu ke 102. trofeji kariéry a první letošní mu usnadnilo zranění Australana Alexe de Minaura. Ten v finále za stavu 7-6-0-1 z pohledu 39-letého držitele rekordních 24 Grand Slamových titulů bohužel vzdal.
1: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
2: Dneska na východě Čech luxusní podzimní počasí, na obloze úplně modro a to my samozřejmě milujeme. Ty teploty tomu odpovídají, v nížinách naměříme kolem 21 stupňů a na horách příjemných 17.
3: Hit Radio Černá Hora.
2: 17 hodin tady a s vámi dneska v odpolední show Vojta Kudla. Moc díky za to, že nás dneska ladíte. V téhle hodině bude řeč o skupině Mirai, která vydala novou muziku a pozor, část videoklipu se natáčela u nás na východě Čech. Za chvilku si o tom povíme, teď už ale připravený Coldplay na Hit Rádiu Černá Hora.

Verona a její hit, kde oslovuje chlapce. Hey boy, tady u nás v odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora. Jestli jste byli v neděli ve Svítkově na Zlaté přilbě, tak mi asi dáte za pravdu, že tohle byl jeden z těch momentů, kdy jste byli fakt hrdí, že jste u toho. Zlatá přilba je po 9 letech zase česká. Vyhrál Honza Kvěch. Já jsem tam byl a řeknu vám, to, co se dělo na tribunách, když bylo jasné, že Honza vyhraje, to byla nádhera. Vy řvete, člověk vedle vás řve, lidi před vámi řvou, najednou objímáte někoho, koho vlastně vůbec neznáte, ale nevadí, na těch pár minut je to váš nejlepší kamarád. A vy, co Zlatou přilbu znáte, tak víte, že tady u nás to není jen nějaký závod. Pardubice tím žijí, čekali jsme 9 let, než jí zase vyhraje Čech a teď je to konečně tady. Takže Honzo, obrovská gratulace, Zlatá přilba zůstává doma a vy, co jste tam byli, doufám, že máte hlasivky ve stejném stavu jako já, protože ty moje ještě dneska reklamují neděli.

0: Tohle byl skvělý Avicii v 17 hodin a 17 minut na Hit Rádiu Černá Hora. Jestli jste fanoušci skupiny Mirai a už jste nejenom slyšeli, ale i viděli nový videoklip u písničky Afterlife, tak jste možná nepostřehli, že se část videoklipu natáčela na východě Čech. Za chvilku vám řeknu kde, tak si na to počkejte tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora. Hit Rádio.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
9: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
10: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
8: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
11: Poznejte výkon nářadí Flex během týdne s Flexem v Top Centru. Od 12. do 17. října vás zveme do nové prodejny Top Centrum CZ v Hradci Králové v Novákových garážích. Při nákupu strojů Flex nad 6900 korun bez DPH získáte 5 Ah akumulátor za jedinou korunu. Flex. Specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Více na topcentrum.cz.
12: Českou ženskou fotbalovou reprezentaci čeká baráž o postup na mistrovství světa 2027 v Brazílii. Lvice se utkají 9. října od 19 hodin v Pardubicích na stadionu Arnošta Košťála se Skotskem. Povede se Lvicím poprvé v historii kvalifikovat na velký turnaj? Pojďte se podívat a povzbudit české reprezentantky přímo na stadion. Nebo je sledujte živě na ČT Sport. Vstupenky jsou k dispozici na www.fotbalenigu.cz. Partnery jsou ČSOB, Fortuna a Adidas.
13: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krantz Oknartyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková a plastová okna, ale i zimní zahrady, včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krantz-okna.cz.
14: krantz-okna.cz.
13: Krantz Okna. Lepší pohled na svět.
15: Náš výkup je teď totální hardcore.
16: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
18: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Chcete mít svůj vůz stále jako nový? Autolaky Trutnov. Nabízíme míchání barev na auta a motocykly, plnění do sprejů a opravných tužek. Autolaky Trutnov. To je měření odstínů fotospektrometrem a velký výběr sortimentu pro lakírníky. Naši prodejnu najdete v Trutnově, ulice Roty Nazdar. Autolaky Trutnov.cz.
19: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
20: www.projektantbudoucnosti.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Gentleman a Ilira a jejich hit Fading tady u nás odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora. Taky vás baví, když koukáte na film nebo videoklip a najednou si řeknete, počkej, vždyť já to tam znám, tak přesně tenhle moment teď můžete zažít u kapely Mirai. Ti totiž vydali nový hit Afterlife a část videoklipu natočili přímo u nás na východě Čech na letišti v Hradci Králové. Natáčelo se to při soumraku a musím říct, že ve videoklipu to místo dostalo vlastně úplně jiný nádech. Člověk kouká a chvíli má pocit, že jsou někde ve světě a pak vám dojde, ne prosím pěkně, Hradec Králové. A to mě vlastně na tom baví, místa, kolem kterých běžně jezdíte a už je skoro nevnímáte, dostanou ve filmu nebo videoklipu úplně jinou tvář. Takže až si nový klip Mirai pustíte, schválně, jestli hradecké letiště poznáte. Na Hit Rádiu Černá Hora jdeme za další muzikou, tak parádní poslech přejeme.

0: Parádním songem dokážeme zlepšit vaše odpoledne. Tohle byla Taylor Swift na Hit Rádiu Černá Hora. Pro dnešek se s vámi loučí Vojta Kudla, mějte parádní zbytek úterního dne, no a od 18 hodin za mikrofonem Káťa Pechová. Tak se mějte fanfárově a ahoj!
1: Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého. Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Více na kopecký.cz.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Šéfe, došel matroš.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Boty koupíš online? Telku koupíš online? Chlebíčky koupíš online? No tak moment. Chlebíčky koupíš taky online. Vyber si na www.uzeniny.cz a vyřeš narosky v práci, tradiční rodinnou oslavu a nebo jen svoje chutě. Chlebíčky online. Od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz. www.uzeniny.cz.
11: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
12: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
13: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
14: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
13: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
15: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
17: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
18: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
19: Na práceprohlídku.cz ji najdeš.
18: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi nezeš, vše tě naučí zkušený parťák.
19: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na práceprohlídku.cz. Těšíme se na tebe.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Hradec Králové. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
21: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony nepolevují na klasických odpoledních místech. Štěrboholská spojka a Černák směrem do centra. Zdržení je také v oblasti kolem Motola nebo na Pražském okruhu na sjezdu z D5. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
3: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Vakcíny proti chřipce jsou připraveny pro seniory, pro ostatní dorazí později. Lidem starším 65 let je hradí pojišťovny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes znovu apeloval hlavně na seniory, aby očkování nepodcenili.
4: Že pro seniory 65 plus chřipková vakcína v tuto chvíli je k dispozici, mohou ji využít, mohou navštívit svého praktického lékaře. A počítáme s tím, že v těch následujících týdnech by měly do České republiky dorazit další vakcíny během října a začátkem listopadu.
3: Vakcín proti COVID-19 bude letos k dispozici 900 tisíc. Je to poslední část dodávky z původní společné objednávky Evropské unie. Policie zadržela zloděje, kteří kradli pracovní stroje v Pardubickém kraji a na Vysočině. Odcizené bagry nebo traktory upravovali a prodávali v Česku i na Slovensku. Podle kriminalistů trojice ukradla 10 strojů a způsobila škodu za zhruba 4 miliony korun. Hrozí jim 2 až 8 let vězení. Studentských demonstrací se dnes ve Francii podle pořadatelů zúčastnilo 450 tisíc lidí, z toho 100 tisíc ve francouzské metropoli. Odhad úřadů je zhruba poloviční. Demonstranti a odbory požadují, aby vláda řešila situaci, kdy školy trpí nedostatkem personálu a jsou ve zchátralém stavu. Zasněná krajina se vzdušnými objekty, oranžovými bojkami a majákem, který promítá úryvky z české literatury. Tak vypadá náš pavilon na aktuálním knižním veletrhu ve Frankfurtu, kde je Česko čestným hostem. Součástí instalace je také výstava českých knih v originále a překladech a unikátní plátno, na které malují zároveň umělec i robot.
5: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
3: V průběhu večera noci polojasno, od jeho západu místy oblačno, zataženo, zejména v Čechách se opět ráno budou tvořit mlhy. Ranní teploty 11 až 6 stupňů, lokálně i přízemní mrazíky. Zítra přechodně více mraku, ale odpoledne ještě teplo a jasno. Nejvyšší teploty 18 až 24 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
6: Krásný večer, 6:02 s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte hezký úterý. Bylo krásně, tak to věřím, že náladu zlepšilo. No a dál vám budou náladu zlepšovat ty nejlepší hity z 80., 90. a taky milénia. Snad jste ready? A hned na začátek dorazí legendární Roxette a June Afternoon. Tak jdem na to.

Four Fears a jejich Shout v éteru Hit Rádia. My už naštěstí křičet nemusíme, my totiž můžeme telefonovat. Telefonovali jste dneska někomu? Doufám, že jo, já taky, několikrát dokonce, protože dnešek je významný den pro telefonování. Je to totiž právě 6. října 1876, takže před 150 lety, co americký vynálezce Graham Bell uskutečnil první telefonický hovor, první skutečný telefonický hovor se svým spolupracovníkem Thomasem Watsonem. Je to 150 let. Člověk by si řekl, že to možná bylo i víc, ale ne. Přesně na den, přesně 150 let. On měl ten telefon teda na patentovém úřadu daný už půl roku předtím, ale první opravdový telefonát proběhl až potom. Tak pokud jste dneska nestihli telefonovat, vemte ten telefon do ruky, jděte někomu zavolat. Zavolejte třeba svoji babičce. Já jsem jí dneska volala, dost možná i poslouchá, takže zdravíme. Ale schválně, fakt, jo, hele, pár minut, zkuste to. A pak se vrátíme k těm nejlepším hitům. Samozřejmě ty jsou

0: Pan Kuky Kolektiv, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A krásné úterý, ano, vidíte to, jak se nenápadně suneme k tomu víkendu. Takhle, nevím, jestli je to teď úplně optimistický, protože už jenom tak jako den a půl se budeme užívat babího léta. Pak se to má docela rapidně zkazit, tak doufám, že jste na to psychicky připravený. Jo, zároveň, hele, důvod koupit si hezký holínky, jo, nebo třeba nějaký nový prší plášť. Vždycky na to musíte najít to pozitivní. Platí? No a s těma nejlepšíma songama se to taky bude snášet o něco líp. Za chvilku s námi Madonna, Gigi D'Agostino nebo The Colin.
1: Zkuste si dát minutku klidu. Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: Velký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
5: Nyní i jako audiokniha.
6: Do prkený ohrady, Pepo!
7: Evo, co blázníš?
6: Pepo, já ti povídám, že jestli ty dveře nenecháš okamžitě vyměnit, vyměním si je sama.
7: Ty bláho, ona je to ale fakt schopná. Přemýšlej, Pepo, přemýšlej. Jak se jmenuje ta firma z rádia? Valný. Dělají i vchodovky. Podíváme se. www.dveře.valny.cz. Interiérové
6: vchodové pecka.
8: Dveře Valný, Předměřice nad Labem. www.dveře.valny.cz.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorila.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
12: Města svítí, firmy vyrábějí, domovy žijí, protože elektřina má svou cestu. My ji v Profi EMG projektujeme, stavíme a udržujeme. Profi EMG. Stavíme cestu energii. Profiemg.cz.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
15: No, říkala, že nic nechce.
14: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
15: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
15: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
15: House running.
16: Jízdu v supersportu.
15: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
15: Nejlepší zážitky hledejte na
17: firmanazážitky.cz.
18: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Tohle jsou The Calling, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A na svobodě jenom 6 dní, doslova. Prosím vás, policisté teď totiž zatkli muže, který byl opravdu propuštěn z vězení 6 dní předtím. Ale co je na tom fascinující, on se totiž pokoušel vykrást zubařskou ordinaci. Mě úplně fascinuje, že se někdo snaží dostat do zubní ordinace, když je zavřena. Jo, pač většina z nás tam nechce ani když je otevřeno. Ale hlavně, co si chcete jako odnést ze zubařské ordinace? Jo, asi se ten kov dá jako prodat, ale podle mě jako zubařskou vrtačku prostě nechcete vidět, na tož ukrást. To podle mě nosí smůlu, to jsou podle mě prokletý předměty. Prosím vás, nedělejte to. Jako, a hlavně, jak to chcete prodat? To asi každý pozná, že je to zubařská vrtačka, ne? No jo, no, lidi zkouší očividně lecos. Já zkusím další songy. To by se mohlo povést. Zvlášť, když s tím dalším je jedinečný Tom Jones.

0: Springsteen, to prostě umí. My Hometown v éteru Hit Radio. Hezký večer. Doufám, že za sebou máte hezký den. Takový ten, že si teď večer řeknete, ale jo, jo, dobrý to bylo. Že jste se aspoň jednou, dvakrát zasmáli. Jo, jo, úplně slyšíme, jak kejvete, perfektní. A že to nebyl průšvih, jo, to doufám. No a důležitý je, večery jsou zásadní, že jo, abyste se dostatečně připravili na spánek, ale také, abyste ten den tak jako uzavřeli. To znamená nějaký dobrý jídlo, takže dobrou chuť, pokud právě večeříte, k tomu nějaký příjemný nápoj a to nejlepší pro vaše uši, no. To máme, to nejlepší z 80., 90. a milénia jede dál. Za chvíli Avril Lavigne, W nebo Sandra.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
3: Rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: To jsem nevinnej.
13: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
14: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
15: Bacha, Benka.
14: Z vězeňského prostředí.
16: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný more.
14: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
17: Jsem horská gorila z Ugandy.
18: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
17: Jsem horská gorila z Ugandy.
18: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
19: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
20: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
21: Cesta k telefonu vede do Vodafonu.
15: Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: Tak co, Evi, co je nového?
22: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
21: Zase od Valnýho?
22: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
21: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
22: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
23: Dveře Valný, Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
24: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Hezký večer, doufám, že si užíváte úterý a k tomu samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a teď, pojďte to zkusit, pojďte se trochu zavlnit. Tohle je totiž Shakira.

Doufám, že si to užili nejen všechny Kláry Činasky v éteru Hit Rádia. A včera se stala strašně krásná věc. Možná jste to zaregistrovali. Dva nejstarší muži světa slavili narozeniny. Ano, protože oni se narodili přesně rok po sobě. Jeden je z Brazílie a druhý je Australan. Takže ne, nejsou to sousedi ani bratři. Ale je to hrozně hezký. Takhle, nejsou to žádní mladíci. Jo, to je asi jasný z toho, že jsem řekla, že jsou to nejstarší muži světa. Prosím vás, jednomu z nich je 114 a druhý je o rok mladší. 113. Neuvěřitelný věk. Každopádně oba jsou poměrně v kondici. No a tím, že slaví na stejný den, tak si dokonce udělali navzájem přání. To je hrozně hezký. Prostě přes půl světa si pošlete přáníčko. Jo, protože jste nejstarší chlapi na světě. Takhle. Mají pánové ještě co dohánět, protože úplně nejstarší paní je 117. Jo, tak budem držet pěstí, ať to tam kluci dotáhnou. Ale zároveň ta myšlenka je hrozně hezká. Zkuste si najít v rámci světa, nebo třeba i republiky, někoho, kdo se narodil ve stejný den jako vy. A posílejte si přáníčka. No a když bude starší, tak je to ještě lepší, páč si každý rok připomenete, jak mladí krásně jste. Teď už ale tahle legendární záležitost. Michael Jackson a Thriller.

0: Tohle jsou Texas in our lifetimes. To zhit rádiem, krásný večer. 19.19 jsem vám chtěla říct. No můžete si zkusit něco přát, jo. Hele, já třeba na to věřím. A i když se to nesplní, no tak nevíte, že jo. Třeba zrovna bylo těch přání příliš. Jo, ale dobrý je to zkoušet. Opravdu. 19:15. Doufám, že máte hezký úterý, že jste si užili i to stále pokračující babí léto. Držíme si pěsti, ať to vydrží alespoň do čtvrtka. Co zaručit můžu? To přísahám. To jsou ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia. No a za chvilku třeba skupina, kde dominovala hlavně krása. Tak to prostě je. Sugar Babes byly prostě nádherný. Je to tak. A ještě k tomu uměli zpívat. To je win-win. Dáme si je za chvilku. K tomu Chemical Brothers nebo Chris Isaak.
1: Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
2: Laminátovou.
1: A voděodolnou.
2: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
7: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
8: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
11: Promění.
10: A v novou sukínku?
11: Promění.
10: A v paraplíčko?
11: Promění.
10: I na obal pro pastelky?
11: I v obal.
10: A v baťůžek?
11: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
12: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
10: Tak já jdu tu petlahy vytřídit. Tatí? A...
11: Běž už.
12: Více na cestaodpadu.cz.

0: Volksbanka.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2+1 v Ostravě Přívozu za 4,5 milionu korun. Rodinný dům v Mokrouších u Plzně za 8 milionů 990 tisíc. Byt 1+1 v Chrudimi za 3 miliony 180 tisíc. Rodinný dům v Zásmukách u Kolína za 7 milionů 590 tisíc. A rodinný dům v Moravském Žižkově u Břeclavi za 3 miliony 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Domov u Byřičky Hradec Králové hledá nové pečovatelky, pečovatele a sestřičky. Nabízíme zajímavý plat, výhodné bonusy, vstřícné jednání a kvalifikační kurz zdarma. Informace na www.ddhk.cz a na Facebooku.
2: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ižák a Wicked Games. To s Hit Rádiem, hezký večer. No prosím vás, velký úspěch se stal, pravda, díky umělé inteligenci, ale i tak, je to obrovský úspěch. Podařilo se totiž rozluštit jeden Napoleonův dopis, šifrovaný, jo, který byl záhadou 217 let. No a AI to rozluštila za 6 hodin, což je docela hustý, teda, i tak si myslím, že bychom to si neměli přehánět, ale tohle je velkolepý, jen bych asi čekala, že to bude něco víc jako dobrodružno, jo, protože ten šifrovaný dopis byl v podstatě pokyny k tomu, jak postupovat v dalším pohybu. Mezi sebou komunikovali Napoleon a generál Marmont, jo. A bavili se o tom, kam mají poslat vojska. Čekala bych něco takového peprnějšího, jo, když tady na to čekáme 217 let, ale nevadí. Očividně i tehdy byly některé zprávy takový ne zas tak zajímavý, jo. Taky určitě dostáváte občas takový SMSky, který vlastně klidně nemuseli proběhnout, jo. Ale je to super, je to velký úspěch, třeba se nám podaří takhle rozluštit i další zajímavý tajemství, který máme, že jo. Člověk si počte, o čem se bavili tenkrát, no. Vesměs to bylo vlastně nudný, jako teď, akorát prostě více zdili na koních a trošku více mezi sebou prali. No, no dobře pro ně, výborná věc, objevili jsme další kus historie, to je skvělý a my budeme v historii pokračovat, i když ne tak hluboko. Teď jsou tady totiž Snap.
1: Amerikánská firma Transceptor Technology přistupila k производству компьютеров персональный спутник.

0: Láska. Jan Kledecký právě teď na Hit Rádiu. Krásný večer. A doufám, že máte. Jo, to nejsou plané řeči. Já doufám, že si ho užíváte ten večer. No a že si užíváte samozřejmě ty nejlepší songy. Protože jo, pojďme si to říct. Hele, 80, 90 a milénium. To bylo to nejlepší. Dobře, ještě možná předtím. A občas se něco vyskytne, ale když si vezmete spoustu současných songů, tak často vycházejí z těch původních, že jo. Takže dobrý, dobrý, můžem to klidně říct, bylo to nejlepší. Jo, no a v tom budeme přesně pokračovat. Za chvilku s námi třeba No Doubt a taky tahle romantika. Antika. Westlife a Mandy už za chvilku do vašich uší.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Tak co, Evi, co je nového?
3: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
2: Zase od Valného?
3: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
2: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
3: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
4: Dveře Valný Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
5: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nad kvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 19. a 20. října vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.
6: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
7: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
6: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
7: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
8: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
9: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
12: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
13: Rekutech. Peníze včas,
14: když se tam rád vracíš.
11: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
15: Knihovna Maitreya.
16: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
15: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
17: Nyní i jako audiokniha.
18: Slyšíte tuhle reklamu?
17: A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
18: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
18: Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Okna Artyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková a plastová okna, ale i zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz. Krant-okna.cz. Krant Okna. Lepší pohled na svět.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hey, this is Ava Max.
6: All the hits.
7: 8 hodina je tu, krásný večer, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Další hity jsou tu, za chvilku Evanescence a právě teď White Town a

Life, tohle show Evanescence v éteru Hit Rádia. No a pokud se opít, tak rozhodně v Japonsku. Prosím vás, tam totiž mají výbornou věc. Policisté mají speciální metodu na lidi, kteří to přehnali s alkoholem. Jo, neházejí vás do taxíku, ne. Normálně z vás udělají lidský burrito. Říkají tomu futon roll a vypadá to přesně tak, jak to zní. Jo, nemůžete se potom hýbat, nikoho nepraštíte, že jo. A policisté vás odnesou jako roli koberce. A takhle, je na to 100% potřeba speciální výcvik, aby to burrito bylo pevné, aby nic nevypadlo. A zároveň, aby se ten člověk neudusil, to je jasný. Je to vlastně trošku jako s miminkama. Ani jeden neví moc, co se děje, mají žízeň, jenom ten jeden je o poznání těžší. Tak do Japonska, jo, když tak. Další hity k tomu, tohle jsou CC Catch.

0: Wolf van Dijk s námi v Eteru Hit Rádia. Hezký večer. A hlavně krásné úterý vám všem. Doufám, že jste to zvládli s úsměvem na rtech, ale zítra už je středa.
1: Jo, to už je skoro vlastně pátek, když přihmouříte hodně oči. Hodně oči.
0: Ale s námi vám to rozhodně uteče rychleji, jo. Aktuálně si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku už třeba Era, taky Kim Wilde, nebo... Věřím, že třeba Linkin Park a In The End vás potěší všechny.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
4: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: Firma na zážitky
6: CZ.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
10: Knihovna Maitreya.
11: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
10: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
12: Nyní i jako audiokniha.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorila.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
16: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
17: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
16: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
17: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp, než venku.
18: Tak co, Evi, co je nového?
19: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
18: Zase od Valného?
19: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starosti.
7: starostí.
20: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
19: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
21: Dveře Valný Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
22: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

jste s Hitrádiem, přeju vám krásný večer. Budete dneska koukat? Takhle, je to hlavně pro silné povahy. Česko dneska nastoupí proti Anglii, ještě ke všemu, takže pro Angličany domácí půda, jako takhle, nejsme favoriti, to asi tušíme. Ale je pravda, že náš tým hraje zápas od zápasu líp. Jo, tak třeba se dostaneme na tu úroveň, že už to bude úplně perfekto. Jednou, někdy, v budoucnu. Každopádně pokud budete koukat, tak přeju pevný nervy, začínáme 20.45, držte se, jo, žádný slzy zbytečný, prostě víme, jak to je, Anglie je extrémně silný tým, no a můžeme doufat, páč doufání nám nikdo nevezme a naděje umírá poslední, jo? No a abyste na to měli ty nervy, tak si dáme další hity. Tohle už jsou Ace of Base.

přeju vám všem krásný večer. Díky, že i dnešní večer jste strávili s námi a taky s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Doufám, že jste si to cestování časem patřičně užili. Slyšíme se spolu zase zítra, budu se moc těšit. No a za chvilku douší další songy. Čekají nás Spice Girls, jo, taky Beyoncé a taky tahle legendární záležitost.

zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz. Nadechněte se.

0: Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: firmanazážitky.cz.
13: Do prkený ohrady, Pepo!
14: Evo, co blázníš?
13: Pepo, já ti povídám, že jestli ty dveře nenecháš okamžitě vyměnit, vyměním si je sama.
14: Ty bláho, ona je to ale fakt schopná. Přemýšlej, Pepo, přemýšlej. Jak se jmenuje ta firma z rádia? Valný. Dělají i vchodovky. Podíváme se. www.dveře.valny.cz. Interiérové
13: vchodové pecka.
15: Dveře Valný, Předměřice nad Labem. www.dveře.valny.cz.
16: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nadkvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 19. a 20. října vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na Dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.
17: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
18: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
19: Rekutech. Férový šéf. Čisté prostředí.
20: Rekutech. Peníze včas,
21: když se tam rád vracíš.
18: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Evi, co je nového?
1: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
0: Zase od Valnýho?
1: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vyber si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
0: Já bych

0: potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
1: Pošli si poptávku www.dveře-valny.cz.
2: Dveře Valný, Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valny.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Co i vy, co je nového?
1: Jsme kompletní. Po výměně všech interiérových dveří máme už i nové vchodové dveře.
0: Zase od Valnýho?
1: Jo, to je jistota skvěle odvedené práce. Vybereš si vchodové, interiérové i bezpečnostní. Všechno si sami zaměří, namontují, staré odvezou a uklidí. Bez starostí.
0: Já bych potřebovala do bytu ty bezpečnostní.
1: Pošli si poptávku www.dveře-valný.cz.
2: Dveře Valný Předměřice nad Labem. Návrh a montáž vchodových, interiérových, protipožárních i bezpečnostních dveří. www.dveře-valný.cz.
3: Koberce Brázda.
4: Koberce Brázda.
3: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené

Slabý nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.

Rádio Černá Hora. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.

Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Sharon.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

hledá nové pečovatelky, pečovatele a sestřičky. Nabízíme zajímavý plat, výhodné bonusy, vstřícné jednání a kvalifikační kurz zdarma. Informace na www.ddhk.cz a na Facebooku.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.